Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: další.
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha, aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Další.
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz

0: Uniklo vám na beatu?
1: Ty jsi prý prohlásil, že rockerovo ráno je protimluv, protože rocker žádné ráno nemá. Je to tak?
2: No, já si myslím, že rocker ráno chrápe hlavně, že jo? Jako já se,
1: a proč?
2: Já se, to si nepamatuješ to přísloví ráno stanu a pustím si zákrutu.
1: Zákruta
2: běžela od jedný, běžela vždycky. Jako.
1: Správně. No. Ale kde to vlastně vzniklo, že rocker je ten, co ráno spí a nestává brzy? Protože
2: to,
1: v noci
2: to,
1: celou...
2: To ti řeknu, jo, to Magorova poučka byla, jestli ti práce vadí v chlastu, nepracuj.
1: Poslouchej. Ty už si během prvních pěti minut řekl takový dvě zásadní myšlenky, který jsi se fakt sloužil úplně nakonec. Jo. Ale ty teda ráno nestáváš, protože...
2: No, tak já mám tu výhodu, že se živím psaním. Jako, jo.
1: Jo.
2: A psát. Já nejradši píšu mezi druhou a čtvrtou noci. Jako, jo,
1: to jsi si vypozoroval takhle.
2: To jsem tak vypozoroval, no, protože to mě nějak pracuje mozek jako nebo co a tak mám nejradši to. Ano, ale to potom znamená, když jsem zhůru do čtyř, do pěti, jako, no tak nemůžu stávat v osm.
1: No dobře, a do kolika jsi byl zhůru teda dneska, když jsi přišel, no, dneska, a pozor, a přišel jsi včas a s předstihem, už někdy v půl devátý jsi tady
2: byl. To byla katastrofa úplně, já jsem přijel autem v půl třetí do Prahy, jo, takže jsem spal 3 hodiny. Asi, tři a půl hodiny.
1: A proč jsi jezdil na půl třetí ráno do Prahy autem?
2: No tak já jsem bydlím v Ústí nad Orlicí.
1: A to je právě to, co jsem chtěl vědět, protože ty jsi stejně jako já rodák.
3: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Konec legrace, budeme vážní býťáci. Teď takhle 3 minuty před 6 si pojďme říct, že je uzavřená dálnice D1, je to směr na Prahu, nebo lépe řečeno na Brno, ze zhora dolů. Zkrátka na 254. došlo ke nějaké nehodě, skončilo to převráceným kamionem, no a vy tudy teď neprojedete. Objízdná trasa, ta vede mezi exity 258 Kroměříž západ a 253 Kojetín. Zatím tam nevzniká dlouhá kolona, protože provoz tam není v tuhle chvíli ještě extra silný a na tu objízdnou trasu se to svádí poměrně včas, přesto počítejte, že to tady může housnout v průběhu rána, což se konec konců taky společně dáme vědět. To je jedno místo, které mi hlásíte už takhle časně. Další je potom opuštěná v Brně, tam je havarovaný nebo odstavený pro nehodu nákladák. V každém případě je to tam zacpaný a průjezd je tady velmi komplikovaný, tak s tím počítejte také. Hlásíte se z Bělohorské v Praze, kde se vyšetřuje nehoda nákladního s osobním autem na 112 silnici u Dobré Vody. U Pelhřimova také hlášen havarovaný osobák, policisté už jsou na místě. No a jedete-li ve Vsetíně, tak křižovatka ulic generála Klapalka a Jasenická je přicpaná, taky je tam čerstvá nehoda 2 osobních aut. Počítejte s tím.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být převážně polojasno až oblačno, ráno a večer lokálně i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, i silné, zejména na jihozápadě a jihovýchodě. Teploty 26 až 31, na jihu Moravy 33 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval třetí místo ve třídě Moto 2 ve velké ceně České republiky v Brně. Zvítězil Španěl Ortola, královskou MotoGP ovládl Marquez, Moto 3 Danish. V Rokycanech se při hromadném seskoku těžce zranili 4 parašutisté. Šlo o tandemové skoky, celkem 18 lidí na 9 padácích, z nichž 2 zřejmě kvůli větru dopadly mimo určené místo. Král Karel III. Zveřejní své daňové přiznání jako první britský panovník v moderní historii. Součástí budou daně z příjmů z lancasterského vévodství, investic i soukromých panství. A nakonec archeologové na Moravě objevili stopy pravěkých sídlišť, keltské hroby i vzácný džbán z prostředí někdejší Římské říše. Nálezy odkryli při výstavbě cyklostezky mezi Těšicemi a Ivanovicemi na Hané.
2: Výzkum probíhal v polní trati nazvané Prostřední díly. Právě zde územní práce narušily stopy několika pravěkých sídlišť a pohřebišť. Podle archeologů souvisí část objevených hrobů s rozsáhlou sídelní aglomerací, kterou odborníci zkoumali už dříve v lokalitách Spravedlnost a Borůvka u Ivanovic na Hané. Nové nálezy potvrzují, že oblast na pomezí Vyškovska a Prostějovska byla osídlena po tisíce let. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Zprávy tímto končí a přejeme vám pokud možno hezké pondělí s datem 22. června 2026.

Páni, tohle nebyl Alice Cooper, pojďme si říct hned takhle ze začátku. Je pravda, že kdybyste ho viděli tenkrát z dálky, bylo by šero, byl by tak 2 kiláky od vás a jemně by prošlo, mohl byste si Lemmyho s Alicem Cooperem splést, ale to by nevedlo úplně ke správnému cíli. Je důležité si ho nesplést celý tento týden tady na Beatu. Jakmile se ozve Alice Cooper ve vysílání Rádia Beat, beru do ruky telefon, volám do studia na číslo 210 32 33 34, dovolám se, dostanu 2 lupeny a příští týden 30. jdu na Alice Coopera do Plzně, do Lock Speed Areny. Takhle jednoduchý to je, takhle je to vymyšlený pro tento týden tady na Beatu. Myslím, že pravidla už jednodušší ani být nemůžou, ale přesto, pokud byste chtěli černé na bílém, tak www.radiobeat.cz je třeba to místo, kde to máte sepsáno i s obrázkem, abyste věděli, že nelžu, že to myslím vážně a že Alice Cooper tady na Beatu může hrát naprosto kdykoliv. Pak je ten správný moment.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Queen a Radio Beat. Áno. Do poslední rány necháváme dohrát tuhle muziku. Queen a Radio Beat takhle 15 minut po 6. To je muzika, která dohrála standardu, až přeje příjemné pondělní ráno a příjemné vstávání. Přeju kachně zároveň také příjemnou dovolenou. No a společně si to tady uplácáme dneska do 9. a vlastně takhle celý tento týden, kdy máme před sebou několik věcí, na které by se člověk měl zasoustředit a kterých by měl využít nebo mohl využít, má-li to třeba někde v dosahu. Jednou z takových věcí je třeba výjezd našeho mobilního studia i tento týden, protože se blíží konec měsíce, tak v pátek ještě než vyrazíte někam na chaty, chalupy, výlety a podobně, se můžete zastavit v Písku v Bikers Crown, protože tamto studio bude rozestavěno a rozehráno od 12 do 14 na adrese Hradišská 326. Ať už byste měli jet na motorce, autem, na kole, kolečkových bruslích nebo jít pěšo, tak vás na místě rádi uvidíme, poklábosíme, zahrajeme si nějakou tu muziku, tak toho to, pokud ještě nemáte Písečtí a lidé býťáci z okolí někde ve svých notýscích, tak bych si to tam doplnil, aby náhodou to nám někde nezapadlo v těch všech informacích, které se na vás v průběhu týdne budou valit. Na beatovém webu je samozřejmě k tomu všechno potřebné i s mapou, můžete si to tam přiblížit, uvidíte, že před Bikers Crownem je místo, že se tam zaparkovat dá a že se tam rozhodně vejdete.

bude výstojím moje lásko a se mnou něžná noc. Za oknem zůstal stín, to neměl, nesměl,

zahradě čekám.

Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Pojďme k dopravě, Býťáci, a pojďme začít na tom 254. kilometru dálnice D1, o kterém už tady byla řeč, směr dolů na Brno. Tak počítejte, že na úrovni Kroměříže, před Vyškovem, je dálnice uzavřená, kamion tam skončil na boku a v tuhle chvíli je to neprůjezdné, musíte objízdnout trasou. Ta je samozřejmě určená a zatím podle dopravních map se zdá, že stíhá, protože vyloženě červené úseky tady nevidím. Sjíždíte na 258. kilometru Kroměříž západ a vracet se můžete na D1 na 253. přes Kojetín. Nějakou chvíli to určitě ještě potrvá. Odhad z ředitelství silnice dálnic zatím nepřišel, takže se tam pilně pracuje a vy s tím počítejte, pokud jedete do práce, máte tam být na čas a musíte projíždět tímhle úsekem, že by to chtělo nějakou časovou rezervu. Ozýváte se už taky z Hradecké dálnice, to 20. kilometr z Prahy pryč, tady se nám pohybují chodci, tam projíždějte velmi opatrně. Na D5 kilometr čtvrtý ve směru na Prahu v levém jízdním pruhu nehoda dvou osobních aut u středových svodidel. To je jedna aktualitka z dopravy, která přišla neúplně veselá v tuhle chvíli. Ani tady zatím ještě není dlouhá kolona, ale dá se očekávat, že jestli se to neodklidí, tak to bude poměrně rychle narůstat. Ozýváte se z Hranic u Přerova, tady jedete z centra na Černotín v ulici Smetanovo nábřeží nehoda dvou osobních aut. Valašské Meziříčí Štěpánov, tak se jmenuje ta ulice tam, nehoda dvou osobních aut na 16. na úrovni Slaného, taky nehoda nákladního s osobním autem a probíhající vyšetřování. Jezděte prosím velmi opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
0: Rádio Beat. Počasí.
3: Dnes má být převážně polojasno až oblačno, ráno a večer lokálně i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, i silné, zejména na jihozápadě a jihovýchodě. Teploty 26 až 31, na jihu Moravy 33 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Brazilský fotbalista Ronaldinho se chystá ve svých 46 letech na návrat k soutěžnímu fotbalu. Prý by mohl v italské třetí lize nastupovat za Ravenu. Není ale jasné, zda půjde o pravidelné angažmá. O lídrovi hnutí ANO pro Prahu ještě není rozhodnuto, až na konci června ho má určit stranický výbor, více premiér Babiš.
4: Mě v Praze nebolej, mě teda bolej mimo Prahu. No zkrátka Adam Vojtěch je výborný ministr a má moji podporu a určitě nebude kandidovat v Praze, to je jako nesmysl. Já můžu vytýkat panu Prokopovi, že na moje gusto nebyla až tak dobrá opozice, jako já bych si představoval. Je to nepříjemné, on měl jasně říct, že ty družstevní byty vlastně je nějaký podíl v družstve, že to není jako majetek, ale samozřejmě to nepůsobí jako dobře.
3: Na Masarykově okruhu v Brně ošetřili záchranáři během třídenního motocyklového závodu 160 lidí. Většinu případů tvořili kolapsy z horka. Spojené státy chtějí nechat plavbu Hormuzským průlivem bez poplatků a mít to zavést jen při neúspěchu dohody. Irán naopak požaduje poplatky od komerčních lodí. A nakonec Blesk Mobil nabízí přes léto 60 giga dat za 299 korun měsíčně. Aktivovat balíček lze do konce září i v mobilní aplikaci. Od příštího roku cena stoupne na 599 korun, pokud si ho nevypnete. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
0: Radio B. Classic Rock.

0: Olympika, vlak, co nikde nestaví. No, vlak by možná v některých místech mohl být dneska po ránu jistějším způsobem dopravy. My se tady bavíme o tom, že je uzavřena dálnice D1 na 254. Milan tento projížděl okolo v protisměru a hlásil se.
1: Ten kamion tam pořád leží, je vlastně do levýho pruhu ve směru na Ostravu. Tam jako to, jak říkal, že to bude chvíli trvat, to je na dlouho, jsou tam hasiči, policajti. A ve směru na Ostravu je to stažení do pravýho pruhu, není tam zatím kolona, jo. A ve směru na Brno, jak se hlásí, že je sjezd na 258. Já jsem to projel před zhruba 5-7 minutama a poslední volný sjezd byl na 260. kilometru, je Krojc. No, a ta kolona bude narůstat, takže a nikde po dálnici ve směru na Brno není nějaký upozornění, že dálnice je zavřená, takže všichni v těch 130 dojíždí do té kolony prostě, takže hodně opatrně a kdo to zná, tak ať přijíždí daleko dřív, než najde do té kolony.
0: Je to určitě možnost, býťáci, počítejte s tím, teď už o tom víte. Platí taky ta nehoda na 4. kilometru D5 na Prahu, tedy na úrovni Rudné. Tady už od Loděnice se to začíná řadit právě k tomuhle tomu místu. Další jedna dopravní nehoda je na Pražském okruhu na úrovni Ořecha. To znamená, že se to řadí z obou stran. Z jedné v podstatě od Chrášťan, z druhé někde od tunelu na úrovni Lochkova. To celé začíná. Jak vyjedete z tunelu, tak už jste v podstatě v koloně. Další, doufejme, už nebudou přibývat, tohle by nám skoro stačilo na to, abychom si o té dopravě mohli povídat celé ráno. Jezděte, prosím, velmi opatrně.

0: Další?
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

z jejich Please Please Me na rádiu Beat byla muzika, která neměla s Lewisemkou pro nic společného. Přesto mě tady drnčil telefon celou tu dobu, což rozumím tomu, může být taky strategie, jak se zkusit dostat ke vstupenkám právě na něj, které tady na Beatu máme. Ale když si přečtete ta pravidla úplně pozorně, která jsou na Beatovém webu, dozvíte se, že je důležité dovolat se během písně Lewisemku. Proto neznamená, že v první půl sekundě musíte být na drátě. To je jenom taková malá přátelská nápověda, i kudy vede cesta, a podle mě je taková jistější než to prozvánění studia. Nechám to na vás, zopakuju ale číslo pro ty, který by ho neměli ještě uložený. 210 32 33 34, to je aktuální kontakt, zvláště v tomto týdnu, kde právě platí, že jakmile se z éteru ozve Alice Cooper, vyvoláte během písně, dovoláte se během ní, no a dostanete dva lupeny do Plzně, abyste si mohli užít jeho koncert.

Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Show everybody na rádiu Beat, přesně před sedmou, 3 minuty před sedmou dohrává tahle ta muzika, my už se můžeme slíbit Gany nebo Jurea Heap, ZZ Top, taky Petra Šimáčka, to všechno do hodiny příští.
1: Beatáci na čtyřech kolech.
0: Ovšem, než se přes ní tak jakože symbolicky překulíme, pojďme se podívat na aktuální dopravu. Tady třeba zpráva z aplikace od Mildy.
2: Dobré ráno, Pražský okruh, 19. kilometr, Praha Ořech. Dopravní nehoda v levém pruhu, v obou směrech.
0: V obou směrech to stojí, to je pravda. Z jedné strany od Chrášťan, z druhé strany už někde za Vescem a přes tunely. Počítejte s tím, býťáci. Celkem dost plná jižní spojka tradičně od Černého mostu na Štěrboholi, pak se trošku víc rozjede, ale je prostě je třeba počítat s tou ranní špičkou, která tady samozřejmě řádí. Potom mi hlásíte až a Jitřní ulici nehodu dvou osobních aut, je to tam přicpané. Dojezd do Rousínova od Vyškova na 476. Tady došlo k nehodě dodávky s cyklistou na D2 na 34. na Brno. Počítejte, že je odstavený osobák po defektu a řeší se, co tam s ním budeme dělat. D46, 6,5 km, Vyškov Olomouc. Tady pozor, pes se tam pohybuje po dálnici, to je velmi nebezpečná situace. Brno, Vídeňská ulice, havarie vodovodního potrubí. Tady zřejmě neprojedete vůbec. No a počítejte, že poměrně hustý provoz vás čeká taky na úrovni Kroměříže, protože na 254. kilometru D1 na Brno tak je převrácený kamion a je tam už dlouho uzavřená dálnice a taky zřejmě dlouho uzavřená bude.
3: Ten kamion tam pořád leží, je vlastně do levýho pruhu ve směru na Ostravu, tam jako to, jak říkal, že to bude chvíli trvat, to je na dlouho, jsou tam hasiči, policajti a ve směru na Ostravu je to stažení do pravýho pruhu, není tam zatím kolona, jo, a ve směru na Brno, jak se hlásí, že je sjezd na 258. Já jsem to projel před zhruba 5-7 minutama a poslední volný sjezd byl na 260. kilometru, je Kreuz. A ta kolona bude narůstat, takže a nikde po dálnici ve směru na Brno není nějaký upozornění, že dálnice je zavřená. Takže všichni v těch 130 dojíždí do té kolony prostě. Takže hodně opatrně a kdo to zná, tak ať přijíždí daleko dřív, než najede do té kolony.
0: Díky za zprávu a přidám se k tomu, buďte velmi opatrní, býťáci.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
4: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes převážně polojasno až oblačno, teď a večer lokálně i jasno, naopak během dne oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné, zejména na jihozápadě a jihovýchodě. Teploty 26 až 31, na jihu Moravy 33 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Egypta otočili na mistrovství světa zápas s Novým Zélandem z 0-1 na 3-1 a se 4 body vedou skupinu G. Uruguay remizovala s Kapverdami 2-2, Belgie uhrála druhou remízu, tentokrát s Íránem 0-0. Fotbalisté Španělska na šampionátu nedopustili druhé zaváhání, více Petr Plintovič.
2: Španělsko si po bezbrankové remíze s Kapverdami poradilo celkem snadno 4-0 se Saudskou Arábií. Saudy se střelil 2 góly Mikel Oyarzabal. Jednou se trefil i 18-letý Lamine Yamal. Ten se tak stal Pogavim druhým nejmladším střelcem Španělska na světových šampionátech. Do akce dnes půjde další velký favorit turnaje. Úřadující mistři světa z Argentiny hrají od 19 hodin našeho času ve druhém zápase ve skupině proti Rakousku.
1: Včerejší přehánky a bouřky zasáhly hlavně severozápad Čech. Většinou spadlo do 10 mm srážek v opakovaných bouřkách, ale i přes 40. Nejvíc napršelo ve Vrchlabí, kde meteorologové naměřili 52 mm. Ukrajinské drony zaútočily na rafinérii v ruské Tjumeni vzdálené asi 2000 km od fronty. Zatímco tamní úřady tvrdí, že útok byl odražen a na zařízení nejsou škody, obyvatelé hlásí výbuchy. A nakonec Google zpřístupnil simulátor letu přímo v prohlížeči v rámci webové verze Earth. Nemusíme tedy nic instalovat a budeme létat nad 3D mapami světa. Ovládání je ale zjednodušené a nejde o realistický výcvik pilotů. To byly zprávy Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Mark, skupený Jurea Hip. Možná, že je to místo, kde dneska bude úplně nejlíp, protože tak jako v minulých dnech počítejte s tím, že bude hit, se hlásí převážně polojasno a oblačno, s tím, že v dnešním dni ty nejvyšší teploty mají vyšplhat až na 31, na jihu Moravy dokonce 33 ve stínu, no a foukat nějak extra nebude, ale mohou se objevat bouřky a pokud na to dojde, tak je třeba počítat, že to budou přívaláky i kolem 30 milimetrů na metr čtvereční s nárazy větru a taky kroupami. Alespoň tak vypadá dnešní předpověď počasí. Možná lépe ještě než ten park je zůstat někde pod střechou ve stínu, pustit si rádio Beat a dávat dobrý pozor, protože platí, že nejenom dneska, ale i zítra, pozítří, popozítří, zkrátka až do pátku, kdykoliv se ve vysílání ozve Alice Cooper, je to pro vás povel k tomu, abyste vytáčeli studiovou linku. Tam má číslo 210 32 33 34 a komu se v ten správný moment podaří dovolat, tak získává automaticky dva lupeny právě na Alice Coopera na příští týden na 30. do Plzně.

0: ZZ Top a Gimme Your Love je přesně 7.20, to je takový ten čas, kdy do studia obvykle vniká Petr Šimáček a udělal to i dneska. Pojďme se podívat do světa sportu.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Hokejbalové mistrovství světa pokračuje pro české výběry nejlepším možným způsobem.
3: V nedělních utkáních muži i ženy porazili výběry Kanady a po dvou odehraných zápasech tak zůstávají stoprocentní. Pod vítězství mužů 6-3 se třemi body podepsal útočník Dalimil Zvonek. Ženské vítězství 6-4 neslo tříbodový otisk Lucie Kubínové a Petry Hercigové. Šampionát v Ostravar aréně dnes pokračuje utkáním mužů proti Švýcarsku od 17.30. Ženy se stejným soupeřem utkají od 19.45.
2: Český cyklista Matias Vacek udržel třetí místo v celkovém pořadí závodu kolem Švýcarska. V závěrečné etapě dojel 12., zatímco vítězství i celkové prvenství vybojoval Slovinec Pogačar. Cyklista Daniel Turek vyhrál kopcovitý závod L'Étape Czech Republic by Tour de France se startem i cílem v Praze. Rychlobruslař Metodě Jílek skončil sedmý. Dnešní první sportovní události máme za sebou, další pro vás připravujeme na beatu už za hodinu.
1: Zprávy, sport a rock'n'roll. Na Rádiu Beat.

Trochaté muziky české tady na Beatu, teď aktuálně s Vláďou Mišíkem. Když se podíváte na Beatový web do té ankety, kde vybíráme půlnoční alba na příští týden, zjistíte snadno, že tam česká muzika není. Ono to je sválně, protože příští týden tam dáme naopak ryze českou anketu. Tak to, abyste měli to rozhodování o něco složitější. Teď to vypadá, že kdybychom při pondělku uzavírali tyhle ty vaše hlasy, tak by příští týden hrál Ozzy Osbourne deska Patient Number 9 a taky Saxon s albem Carpe Diem, fantastickým. Odpadly by ti ostatní, což jsou Megadeth, The Sick, The Dying and The Dead, nebo Five Finger Death Punch s albem Afterlife, Alter Bridge s albem Pawns and Kings a taky Blind Guardian s albem The Gun Machine. Takhle je to seřazeno v tuhle chvíli, ale jak víme, je pondělí, je po ránu, je ještě příliš brzo na to usuzovat, kdo je tady favoritem a kdo není, protože se to může a pravděpodobně taky 10krát změní v průběhu toho týdne. Jenom připomínám, že s pondělkem, jak přichází nové věci, včetně téhle ankety, tak se to stalo i během té dnešní noci, ta stará zmizela, alba na tento týden máme vybraná, no a vybíráme společně my všichni býťáci, jak bychom chtěli, aby to hrálo v příštím týdnu.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Stále je a myslím, že ještě nějakou chvíli rozhodně bude uzavřená dálnice D1 na 254. kilometru ve směru na Brno, tím tedy myšleno dolů ze severu na jih od Kroměříže. Průjezd Kroměříží není vůbec dobrý nápad, doporučuje se vzít to nějakou větší objízdnou trasou a sjíždět z dálnice o chlup dřív, než je ta povinná objízdná trasa, protože ta se takhle s tím ranním příjezdem samozřejmě začíná vydatně plnit a strávíte v ní nějaký ten čas navíc, což strávíte třeba i na Pražském okruhu, kde byla dopravní nehoda na úrovni Ořecha, podle mých informací už je uklizená, nicméně jedete-li od brněnské dálnice už za Jesenicí, jste v koloně, která se tady vytvořila, z druhé strany nám to postává od Chrášťan, od Zbraslavy, potom Strakonická do centra, od Černého mostu na Štěrboholi jižní spojka, příjezd ze severu na jih, tím myšlenou od D8, od Letňan dolů z kopce někam k Bulovce, počítejte, že je taky vydatně zacpaný a nejenom k Bulovce, ale v podstatě až k Trojskému mostu, takže tady všude ztratíte haldu času, pokud někde máte být právě na čas, tak by to chtělo vyrazit s dostatečným předstihem. Taky není úplně čistá trasa na silnici 1308, příjezd do Číhošti od Havlíčkova Brodu, tady došlo ke kolizi osobního auta s traktorem a protože jsou na místě složky IZS, očekávám, že to nehoda vážná se zraněním, takže i tady bude ten průjezd minimálně dost omezen. Na 13 131. kilometr nehoda dvou osobních aut, nákladního s osobním, je to na příjezdu do Děčína na úrovni té 13. Na 105 se u Chyšek, tedy jedete-li z Písku, tak přímo na té křižovatce je tam nehoda dvou osobních aut, totéž se stalo ve Zlíně v ulici zvané Zálešná 7 a počítejte, že porouchaný nákladák je taky na hradecké dálnici, tady hlásíte 40. kilometr, jezděte prosím opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes převážně polojasno až oblačno, teď a večer lokálně i jasno, naopak během dne oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné, zejména na jihozápadě a jihovýchodě. Teploty 26 až 31, na jihu Moravy 33 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Závody motocyklového mistrovství světa v Brně letos tolik netáhly. Za tři dny je navštívilo 171 tisíc diváků, oproti loňsku je to zhruba o 48 tisíc méně. Premiér Babiš navrhuje zákaz mobilů ve školách od září příštího roku, tedy 2027. Platit má při výuce i o přestávkách pro žáky dokonce povinné školní docházky. Vysílač Český Brod je doposud nejvyšší stavbou v České republice, ale možná už nebude.
2: V těchto dnech se řeší případná demolice odstřelem. Zastaralé technické zařízení už nemá využití. Poslední rozhlasová stanice ji opustila se středními vlnami a přešla na zcela novou technologii DAB jako většina konkurence. Luboš Dvořák, Kolínsko.
1: V Praze dnes startuje olympiáda dětí a mládeže. Až do čtvrtka nabídne soutěže na 33 sportovištích po městě s tím, že centrem bude výstaviště. A nakonec v Brně otevřeli centrum pro testování kosmických technologií. Firmy a výzkumníci v něm ověří zařízení v podmínkách podobných vesmíru. Projekt má urychlit vývoj a omezit testování v zahraničí. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

ta dohrává. Bude 7:45 a to přesně za minutu je pondělí s datem 22. června. Tedy den, kdy pokud se náhodou nemenujete Pavla, tam by to bylo poměrně snadný, protože Pavli mají svátek, tam záminka k oslavě při pondělku už je jasná, tak existuje několik dalších možností, co dneska můžete oslavovat. Jo? Je třeba Mezinárodní den líbání. To je jedna z věcí, kterou můžete využít. Nebo má svůj svátek taky limončelo. Kdo je spíš orientován na jídlo, tak ten může oslavovat Mezinárodní den takových těch kroužků cibulových. No a pak je tam jeden den, který se mi hrozně líbí. Ono se říká, že ženy se dožívají vyššího věku než muži právě proto, že mají rozum a nedělají takový ty ptákoviny. A právě takový ty chlapský ptákoviny, kdy sjíždíte, já nevím co, kopec prostě na popelnici, přestože vám je 55 a je to nejlepší nápad, tak ty mají dneska svůj Mezinárodní den. Ono se to oficiálně v angličtině jmenuje National Stupid Guy Thing Day, takže pokud máte za lubem už nějakou dobu nějaký plán, že něco někde provedete a všichni si budou čukat na čelo a říkat, víš, kolik ti je, tak dneska je přesně ten den, kdybyste to měli spáchat. I was told in my pack along the dusty Winnemucca when along came a semi with a high and canvas covered load. If you're gonna win a mucka mack with me, you can ride. So I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with some

Uznávám, že jistá drobná podobnost by tam na první poslech mohla být, taky jsme si krásně během téhleté skladby poklábosili tady na telefonu na téma nemáš lístky, tak lístky tady samozřejmě mám, to platí, ale nebyl to Alice Cooper, byl to Rob Zombie, ten hlas, který se ozýval v téhleté speciální sestavě LA Reds a vlastně takové rokové předělávce jednoho starého amerického country hitu o řidičích nákladních vozidel. Zpátky k tomu Aliceovi, platí furt to samý, jestliže uslyšíte Alice Coopera na beatu v tomto týdnu, volejte a vyzvedněte si lupeny na příští týden na jeho koncert v Plzni.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Šimidé, za chvilku si dáme čerstvé zprávy, před nimi se podíváme na dopravu, která začíná celé dnešní ráno stejnou větou. Uzavřená dálnice D1 na 254. kilometru ve směru dolů na Brno, protože tady po nehodě zůstal převrácený kamion a řeší se jeho postavení na kole a samozřejmě přeložení nákladu. To znamená na úrovni Kroměříže směrem na Brno, tak je poměrně husto a nedoporučuje se úplně brát to přes Kroměříž, protože tady Hulínská a ten průjezd tímhletím městem, tak je samozřejmě zacpán vydatně. Doporučuje se, pokud máte někde být na přesný čas, vzít to nějakým delším obloukem okolo. Zatím pořád ještě není ani odhad toho, za jak dlouho by se dálnice měla rozjet, protože tohle to zabere určitě pár hodin, takže s tím býťáci počítejte. Také s přicpaným pražským okruhem, což není zas takový překvapení, je to tradiční ranní záležitost od Jesenice. Na Ořech stojíme z druhé strany od Loděnice na Ořech. Tady určitě ztratíte nějaký čas na spojce, pak od Černého mostu na Štěrboholi. To svítí celé tmavě červeně, je tam stupeň dopravy číslo 5. Z Olomouce hlásíte třídu míru, tady došlo k vážné dopravní nehodě, tramvaj srazila chodce, na místě jsou všechny složky IZT, se tím pádem v podstatě neprůjezdno ani pro auta, a lépe to brát rovnou jinudy. 137. příjezd do Ratiborské hory od Tábora, nehoda osobního auta na 50. u obce Komňa v okrese Uherské Hradiště. Zatím snad není nehoda, nebo nevím, ale je tam v každém případě pohyb zvěře většího množství. Po vozovce jsou to prý srny a srnci, takže tady uberte nohu z plynu. D48 na 35. kilometru ve směru na Český Těšín od Rybí. Počítejte s porouchaným autákem a ještě jednu bych tady měl v těch vašich zprávách z aplikace, a to je 53. u Lechovic, okres Znojmo, osobní auto v příkopu a nějaké to vytahování, takže projíždějte i tady velmi opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Během dne má být oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné, zejména na jihozápadě a jihovýchodě. Večer vyjasňování. Teploty 26 až 31, na jihu Moravy 33 stupňů. Zítra přes den při přechodně zvětšené oblačnosti místy, zejména v jihozápadní polovině Čech a na jihu Moravy, přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Teploty 25 až 30 na jihu Moravy a ojediněle i v Čechách až 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Českým tenistkám se před Wimbledonem většinou daří. Nosková vyhrála turnaj v Berlíně, poprvé pronikla do světové desítky a stala se českou jedničkou. Bousková pak ovládla turnaj v Nottinghamu. Pouze Siňaková skončila v Bad Homburgu už v prvním kole. Počasí v Česku zůstane nadále velmi horké, zítřek přinese mírné ochlazení a místy bouřky, ale od středy teploty znovu porostou. Na konci týdne mohou maxima opět překračovat 35 stupňů. V neděli by podle některých meteorologických modelů mohlo být 40. Pražský dopravní podnik se chystá na spuštění další trolejbusové linky.
2: Jde o symbolickou trasu vedoucí na Strahov, kde v minulosti končila poslední pražská trolejbusová trať. Nová linka má za sebou takzvanou pantografickou zkoušku. Následovat bude školení řidičů. Trolejbusy se do lokality vrátí po 54 letech v průběhu letošního léta. Půjde o linky 51 a 53. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec Porsche staví v Singapuru nové zážitkové centrum s unikátní závodní tratí, která povede i skrz budovu. Okruh nabídne technické pasáže, klopenku s přetížením až 1,5 G a školu smyku. Otevření je plánováno na rok 2027. Zprávy končí a nadále vám přejeme hezké pondělí s datem 22. června 2026.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Luboš Pospíšil zpívá Tenhle vítr se měl rád. Mně se mezičase zblázila tady klimatizace ve studiu, takže já ho zas takrát nemám, protože tady teď aktuálně mám asi tak minus 100 stupňů, což tedy snadno vyrovnáme tím, že vylezeme ven. Dnešní den bude opět velmi horký. Teď jsem hledal to slovo, které bych použil a bylo slušné. Ne, že bych si chtěl stěžovat na ty letní teploty, ale počítejte s tím, že dneska ty nejvyšší vystoupají k 31, na Moravě dokonce 33 stupňům. Moc větru si úplně neužijeme, za to si nárazově můžeme užívat bouřky, a to tedy velmi vydatné. Z nárazy větru kroupami a velkými přívaly vody, takže se podle toho nějakým způsobem býťáci zařiďte. Nechci vám úplně radit, ať se vezmete deštník, protože táhat ho sebou v těch třicítkách není úplně asi nejzábavnější prvek dne. Nicméně i ty příští dny budou vypadat podobně. Středa zítra 29, ve středu 30, ve čtvrtek 32, v pátek taky 32, no a 34 v neděli, tak to dokonce vypadá, že to ještě bude stoupat. V pátek se mimochodem uvidíme, protože vyrážíme s mobilním studiem do Písku, do tamní prodejny Bikers Crown, tam jste všichni zváni, počítejte s tím, že od 12 do 14 budeme vysílat přímo z prodejny Bikers Crown, takže se tam můžete přijít ochladit, protože tam taky mají klimatizaci a my vás tam na místě rádi uvidíme.

Navito Slade, Come on, Feel the Noise, to je muzika, kterou máme za sebou odškrtnutou v mém dnešním seznamu. Na webu Rádia Beat přibyla fotogalerie, tak pokud jste se dostali, anebo pokud jste se naopak nedostali v tom minulém týdnu na koncert kapely Beat, tedy vlastně King Crimson, akorát v té sestavě se Stevem Vajem, tak vězte, že Jirka tam byl, myslím tím našeho kolegu Jirku Rogla, ten, když někam jde, vždycky sebou vláčí to svý obrovský dělo, který se nebojí vytáhnout a vznikají z toho velmi podařené snímky koncertní, tak ty právě najdete na Beatovém webu, když se tedy podíváte na adresu www.radiobeat.cz. Hned jako ten první článek se to tam před vámi celé objeví a můžete si buď to zopakovat tu atmosféru, pokud jste tedy na koncertě byli, anebo se drbat na hlavě, že jste to prošvihli a doufat, že přijedou v téhleté partě ještě jednou.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: Čeští volejbalisté si semifinále Evropské ligy nezahrají. Po výhře Estonska klesli mimo první čtyři příčky tabulky. Adam Ondra skončil na světovém poháru v lezení na obtížnost v Innsbrucku pátý a po dvou týdnech zopakoval výsledek z Prahy. Vyhrál Japonec Suzuki, který v Rakousku obhájil loňské prvenství. Judisté Krpálek a Kopecký obsadili pátá místa na turnaji Grand Slam v Ulaanbaatarů. Na prvním podniku kvalifikace na olympiádu v Los Angeles oba zapsali tři výhry a dvě porážky. To byly menšinové sporty.
0: Zprávy, sport a rock'n'roll na Rádiu Beat.

0: Jeden Ozzy v tuhle chvíli na beatu je 8.26, pojďme si slíbit krátké zprávy se Šimem, taky Led Zeppelin, dáme Daymaker a podíváme se společně taky trošku do historie skupiny Vohnout, to všechno za chvíli.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: K tomu rychlý dopravní přehled z Chomutova ulice u Větrného mlýna, tam je nehoda osobního s motocyklem, počítejte s tím býťáci. Olomouc, Pasterova ulice, stejná situace, dva osobáky v sobě, průjezd se svíženou opatrností možný a probíhá tam soupis. Pak se mi ozýváte z Hradecké dálnice D11 na 74. ve směru z Prahy pryč, tady je porouchaný auták, který tam může překážet, opatrní byste měli být také na silnici 432 v Koryčanech nebo příjezdu sem od Kroměříže, protože tady někde cirka prý 100 metrů před dopravní značkou konec obce Jestřabice, tak probíhají práce na silnici, je tam spousta lidí, je tam spousta vyfrézovaných kusů, spousta štěrků a tak dál, projíždějte tam velmi opatrně na šestce u Bochova, pak počítejte s havarovaným osobním autem. A taky uzavřenou dálnicí D1 na 254. ve směru od Kroměříže na Brno, to už od rána platí a ještě určitě platit bude, protože se tam řeší převrácený kamion a doporučuje se vzít to asi nějakou širší objízdnou trasou, než je ta prvně určená, protože ta je poměrně zacpaná, tak nechám to tam na vás, místní si jistě poradí, počítejte, že po dálnici D1 v tomhle směru to v tuhle chvíli nejde a ještě určitě chvíli nepůjde.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
1: Folk Team na konci světa.
3: Na konci světa.
1: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat.
4: Orel volá hnízdo. Orel volá hnízdo.
5: Hnízdo slyší. Jaký je stav?
4: Nám je v hledáčku.
5: Tak to smáčkni.
4: A mám je.
5: Orle, co tam sakra?
6: To je ptáček, co? Mouše on by neublížil. Ale jeho hledáčku nikdo neunikne. To si buďte jistí.
7: Tentokrát si do svého hnízda pozval Michala Skořepu, zpěváka, muzikanta a autora hudebně výtvarného projektu Pan Lynx.
6: Hledáček Jirky Rogla zítra od 19 hodin na Rádio Beat.
1: Rádio Beat. Počasí.
8: Dnes má být převážně polojasno až oblačno, ráno a večer lokálně i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné, zejména na jihozápadě a jihovýchodě. Teploty 26 až 31, na jihu Moravy 33 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
8: Brazilský fotbalista Ronaldinho se chystá ve svých 46 letech na návrat k soutěžnímu fotbalu. Prý by mohl v italské třetí lize nastupovat za Ravenu. Není ale jasné, zda půjde o pravidelné angažmá. O lídrovi hnutí ANO pro Prahu ještě není rozhodnuto, až na konci června ho má určit stranický výbor, více premiér Babiš.
9: Mě v Praze nebolej, mě teda bolej mimo Prahu. No zkrátka Adam Vojtěch je výborný ministr a má moji podporu a určitě nebude kandidovat v Praze, to je jako nesmysl. Já můžu vytýkat panu Prokopovi, že na moje gusto nebyl až tak dobrá opozice, jako já bych si představoval. Je to nepříjemné, on měl jasně říct, že ty družstevní byty vlastně je nějaký podíl v družstve, že to není jako majetek, ale samozřejmě to nepůsobí jako dobře.
8: Na Masarykově okruhu v Brně ošetřili záchranáři během třídenního motocyklového závodu 160 lidí. Většinu případů tvořili kolapsy z horka. Spojené státy chtějí nechat plavbu Hormuzským průlivem bez poplatků a mít to zavést jen při neúspěchu dohody. Irán naopak požaduje poplatky od komerčních lodí. A nakonec Blesk Mobil nabízí přes léto 60 giga dat za 299 korun měsíčně. Aktivovat balíček lze do konce září i v mobilní aplikaci. Od příštího roku cena stoupne na 599 korun, pokud si ho nevypnete. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.

0: Tisíce cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 7. Rozbrnkávání. Rok 1993. Čte Matěj.
2: To, co jsme tady četli doteď, to byly vlastně jenom souvislosti pro pochopení toho, kde zhruba máme kořeny. Ten hlavní příběh možná začíná až v téhle nenápadný, ale důležitý kapitole. Stalo se totiž, že po dlouhý odmlce, kdy ani jeden z nás na kytaru nešáhnul, se Honza rozhodnul změnit tenhle stav. Bylo to tak, že se doma jednoho dne objevila kytara značky Shark, kombo Fender a kytarovej multi-efekt Korg A5, který obyčejný zvuk předělával na vysoce kosmický. Všechno to bylo nový, zabalený, vonavý a proti naší někdejší výbavě to působilo dost profesionálně. Koupil si to pro sebe táta Oleg, který měl opět v plánu založit kapelu, takže se s těma věcma zavíral v pokoji a testoval naše uši. To bylo nakonec z roku 1992. Ty nástroje se zřejmě doma ocitly v pravej okamžik. Venku byl sníh, moc se neskejtovalo, spíš jsme hledali, jak zabít nudu. A já si počase uvědomil, že když přijdu domů, tak tam s tou kytarou často sedí brácha Honza. Využil situace a dlouhý zimní večery zabíjel zkoumáním možností, který elektrická kytara v kombinaci s efektama nabízí. Prostě si na tom ujel a tady to teda asi začalo. Za chvíli mu přestali stačit 3 akordy, začal kopírovat kytarový virtuózy a celkově bejt podezřele ambiciózní. Seděl u toho celý dny, takže na jaře už mu běhaly prsty po hmatníku tak, že to byly jenom čmouhy.

Z mýho laického pohledu šel brácha strašně rychle kupředu. V pozitivním slova smyslu si konkuroval s Matěm Myšíkem, zvaným Myšoněm, synem Vladimíra Myšíka, se kterým chodil do třídy na střední školu a který se pak stal známým kytaristou, mimo jiný hrál jednu dobu v Tata Boys. Kluci byli často u nás doma, probírali prstoklady a fígle, ukazovali si novinky, co se naučili a zkoumali různý krabičky a fotky kytarových mágů. Kytaroví nadšenci jsou zvláštní kasta, jejichž řeči normální

to jako chodit znova do školy. Začínal jsem s velkým deficitem oproti Honzovi, kterýho jsem vlastně nikdy nedohnal. Hraje a bude hrát pořád o rok líp. Už tenkrát dostal první angažmá v tátově nový kapele, která poměrně aktivně vystupovala. Jmenovala se Olegovo pozdní odpoledne, hráli takovej folk rock šmrcnutej šanzónem a Honza tam dostával velký prostor. Byl jsem na několika jejich koncertech, bráchovi jsem záviděl a přál si hrát taky jako on.

To byly Vohnout na Rádiu Beat s muzikou i povídáním z historie 30-leté sepsané právě do téhleté audioknihy. Dohráli, dopovídali je 8:42. Je už podle mě celkem čas slibovat vám kolegu Vodáka, i když vlastně tak trošku naslepo. Za prvý jsem ho ještě nezahlí tady za okénkem, za druhý tady tenhle ten paznech náš nenechal žádnou cenu. Takže budu tvrdit, že Vojvodka přijde na 9:00 i s detektivkou, co vyhrajete v detektivce, pokud se vám zadaří, tak vám řekne sám, protože já tady žádnou nápovědu zatím nemám. Kdyby se to změnilo, tak určitě přikopítám s tím, abych vám řekl, na co se máte připravit. Připravte se v první řadě na Vojvodku odpoledne na Otu Sémana, večer na krásné nálezy, rokovou kartotéku a na závěr blázinec, což tady bývá normálně, ale tentokrát je to taky téma pořadu 11 v 11, který chystá Martin Vysušil a tím pádem taky červená nit spojující všechny ty písně, těch 11, které se nám do té jedenáctky v 11 potom vejdou.

Ještě jednou zapakuju telefon sem do studia. On se vám bude hodit během dne, kdy určitě udeří ten Alice Cooper, o kterém se tady bavíme, ještě mnohokrát bavit budeme. Ale zároveň teď taky dávám dohromady čerstvý dopravní postřeh a ten já teda nemám, protože tady koukám do bíle vymalovaného rohu, zatímco vy víte úplně nejlíp, jak to na těch silnicích vypadá. Tak dejte vědět i těm ostatním, být já se někde na cestě za vámi, třeba přes linku 210 32 33 34.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme na to, býťáci, pojďme se podívat, co se změnilo takhle po ránu v dopravě od té doby, co jsme se o ní bavili naposled. Tak na mnoha místech teda vůbec nic, počítejte, že pořád ještě je uzavřená a ještě bude uzavřená D1 na úrovni Kroměříže ve směru na Brno, tedy na 254. kilometru. Řeší se tam už několik hodin havarovaný kamion, který skončil na boku, takže to ještě několik hodin pravděpodobně trvat bude a vy budete muset zvolit objízdné trasy. Moravský Krumlov tam hlásíte znovu. Nojemskou ulici, kde došlo havárii osobáku do sloupu veřejného osvětlení, takže se sepisuje jak ten osobák, tak ten sloup. Chvilku to potrvá, projíždějte opatrně. Ořech tady v Praze, tak Karlštejnská ulice, osobní auto v Zábradlí. Co se to děje? Jeden ve sloupu, jeden v Zábradlí. I tady se vyšetřuje dopravní nehoda. Ti, kteří se snaží tudy projíždět tak, aby se vyhnuli přicpané D0, tak samozřejmě tak ti se tady zpomalí taky. Na 11.295. kilometru ve směru Opava Český Těšín, tedy na úrovni příjezdu do Ostravy, máme ve Svodidlech osobní auto, no a v Praze na Ořechovce, tak jsou v sobě dvě osobní auta, probíhá součet škod a focení a podobně, počítejte s tím, že nějakou chvilku ten průjezd bude muset být omezený. Ještě ranní špičky, no tak houste nám to na jižní spojice od Černého mostu na Štěrboholi, protože právě na úrovni Europarku je tam nějaký ťukanec, krom toho, že je tam dostatečně silný provoz, s tím by jste určitě počítat měli taky, že se nám tvoří, no není to úplně dlouhé, ale zpomalí vás to a jedete-li na poslední chvíli na letiště, tak trošku rozladí kolona, která je vlastně na tom výjezdu z Prahy na D7 od Ruzyně právě k tomu sjezdu na letiště Václava Havla, tak s tím bych také počítal a stejně tak tradiční je příjezd do Prahy po D8, ať už tam či tam, to znamená na Hloubětín i dolů na Bulovku, je těch aut prostě hodně a tvoří se kolony. Jezděte opatrně, vyražte včas, nespěchejte a zítra se uslyšíme.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Jistě chceš, aby takhle skvěle šlapala i tvoje výroba. No ale k tomu potřebuješ ty správné hračky. A ty má Pantec, dodavatel softwaru Aveva pro průmyslovou automatizaci. Pantec a Aveva. Tvoji parťáci k digitální transformaci. Začni na Pantec.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Během dne má být oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné, zejména na jihozápadě a jihovýchodě. Večer vyjasňování. Teploty 26 až 31 na jihu Moravy 33 stupňů. Zítra přes den při přechodně zvětšené oblačnosti místy, zejména v jihozápadní polovině Čech a na jihu Moravy, přehánky nebo bouřky ojediněle i silné. Teploty 25 až 30 na jihu Moravy a ojediněle i v Čechách až 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval třetí místo ve třídě Moto 2 ve Velké ceně České republiky v Brně. Zvítězil Španěl Ortola, královskou MotoGP ovládl Marquez, Moto 3 Danish. Brněnský soud odmítl žádost muže, aby byl zapsán jako otec své vnučky. Muž tvrdil, že dítě splodil se svou osvojenou dcerou, která ale uváděla, že vztah byl nedobrovolný. Trestně však posouzen nebyl. Podle soudu nemůže být jedna osoba současně vedena jako otec matky i jejího dítěte. Hasiči měli o víkendu přes 1300 zásahů kvůli bouřkám. Řešili popadané stromy, lokální povodně i poškozené střechy. Noční bouře si na Trutnovsku v kempu vyžádala dva raněné. A nakonec archeologové na Moravě objevili stopy pravěkých sídlišť, keltské hroby i vzácný džbán z prostředí někdejší Římské říše. Nálezy odkryli při výstavbě cyklostezky mezi Těšicemi a Ivanovicemi na Hané.
2: Výzkum probíhal v polní trati nazvané Prostřední díly. Právě zde územní práce narušily stopy několika pravěkých sídlišť a pohřebišť. Podle archeologů souvisí část objevených hrobů s rozsáhlou sídelní aglomerací, kterou odborníci zkoumali už dříve v lokalitách Spravedlnost a Borůvka u Ivanovic na Hané. Nové nálezy potvrzují, že oblast na pomezí Vyškovska a Prostějovska byla osídlena po tisíce let. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly další zprávy.
3: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje. Teď!

0: Radio Beat.
1: Pondělní detektivka, první detektivka v tomto týdnu a zároveň předposlední, dá se říct, protože jedeme pouze čtyři, ale to dobře víte. Já jsem Vývodák, přeju vám hezký den. Tahle knížka, kterou jsem tady popisoval už minulý týden, jmenuje se Černý kruh od Josefa Kariky, tak je cenou pro vítěze. Je to celkem poměrně tlustá kniha, takže pár záchodů vám to zabere, než tuhle knížku přelousknete, ale pokud si k ní sednete třeba na jeden drec, tak si myslím, že za pár hodin máte. Ta knížka se jmenuje Finále trilogie o únosu Slovenska, tedy Černý kruh, a když ji otočíte, tak je zde napsáno, že hrdinů jsou plné hřbitovy, ale stejně tak jsou hřbitovy plné zbabilců. Hold, můžete si vybrat, všechny cesty vedou do Říma. To je popis nebo vstup, entrée do téhleté knížky. Vstup do indicí a nápověd je taktéž úplně jasný. Věřím tomu, že dneska si s tou detektivkou poradíte a byl bych rád, dneska bych byl rád, kdyby se vám to povedlo poměrně brzy, aby jsme si od té kapely, kterou hledáme, toho mohli zahrát co nejvíce. Od toho okamžiku, kdy uhodnete detektivku, až do 10. hodiny hrajeme potom muziku pouze od té skupiny, po které pátráme. Tady je první indicie.
2: Dobrá, pane Lánci, potřebuji nejdřív celek vaší tváře a potom vezmeme profil. Tak, připraven?
3: Jsme tu, protože jsi někomu dlužil přitáci.
2: Celou tvář, prosím. Co to dělá?
3: To jste chtěla?
2: Ať se nedívá na vás, ale na mě.
3: Dívej se na ní.
2: Proč pak mi to dělá? Chci jen, aby se díval na mě.
3: A co pak se nedívá na vás?
2: Ne!
3: To je mi novinka.
4: Co?
3: Tvář na ní.
2: Vydržte.
4: Co pak se říká?
2: Ne! Ne! Hovno! Hovno, hovno, hovno, hovno!
4: Říká hovno nebo volno?
3: Hovno!
2: To je práce na hovno!
1: 210, 32, 33, 34. Krásný úvod do pondělní detektivky na Beatu.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: 210, 32, 33, 34. Rádio Beat, prosím.
4: Tady David, ahoj.
3: Nazdar Davide, nevypadáš jako odhodlaně, že bys to věděl, že ty nemáš co dělat, co?
4: Zkouším to, přesně tak, zkouším to, hele. Olympik?
3: Proč?
4: No, jsou tváří.
3: Tváří v tvář, jako... Takhle, tváře slov, to je z ulice. No, nejsou to Olympik, překvapil jsi mě, ale ani já tě teda
4: překvapím.
3: Nepotěším. Je to jiná, ale úplně jiná skupina, z jiného úplně ranku hudebního. Jo? Uh-huh, uh-huh. Zatím si to nechám pro sebe, jaká je to kapela, ale okay. ty na to přijdeš určitě potom. Děkuju zatím, čau.
4: Díky, ahoj. Čau.
3: Tak hnedka druhý pokus můžeme rozvolnit 210, 32, 33, 34. Rádio Beat, prosím.
5: No, zdar z Bohumína, Petr, ahoj.
3: No, zdar ty Severomoraváku, ne, Slezané vlastně, Slezané.
5: Slezko. To je celkem jedno.
3: Ano, Čechy, Morava a to třetí takže, Slezko. Tak jak je to
5: teda? Po první indicí do toho moc nejde poznat.
3: No, to je, ano, správně, vyhráváš knížku. Kam ti mám poslat? Princip si pochopil, ano.
5: Ano, takže dáme si střelbu od pasu, Fade No More.
3: Fade No More, nestřílíš jako daleko, ale vedle, stále vedle.
5: Ale vedle.
3: Jo. No, ale do Bohumína krásné ráno, měj se, čau, ahoj.
5: Ano, ahoj.
3: To je taky dobrý. Někdo do třetice, nemyslím dobrého nebo zlého, Rádio Beat, Vejvodák, prosím.
6: Ahoj, tady Roura, Michal.
3: No zdar, Michale, já jsem tě tak dlouho neslyšel z té tvý Roury. Tak řekni, jaký je tvůj tip do pondělní detektivky? Koho hledáme?
6: Úplně špatně Genesis.
3: Genesis je úplně blbě, ano. Jo, zatím jo. Si ze všech nejvíc blbě, jo? Ale pozor, ono je to...
6: Follow you, follow me.
3: Já ti rozumím. Poznal jsi ten film, z jakýho...
6: Ne, vůbec ne,
3: jo. Ten film, ale řeknu to jenom tobě, protože jsi v Rouře. To je Nevidím zlo, než neslyším zlo. Ale z roku 89. No. A to je právě to, co je důležitý. Jo? Možná, že jsem teď něco vykecal. Zatím, Michale, měj se. Čau, ahoj. A po Michalovi, když jsme měli někoho v Rouře, tak kde budeme mít teď někoho býťáka? Rádio, halo? Ježíš Maria, tak tam nebyl nikdo. Ale přitom se to jako malinko kyklalo, ty letky. Tak počkám ještě 3 vteřiny a jinak dáme druhou nápovědu, což se právě teď děje. Druhá nápověda je Radio Beat, prosím, kdo je tam?
7: Čau.
3: Pověz mi to, koho hledáme?
7: Já bych ti pořád Nickelback.
3: Nickelback to nejsou. Poslouchej druhou nápovědu od Monkey Business, jo? Čau, ahoj.
7: Dobře, díky, čau.

Někdo říká, že tahle muzika je slíkací, já jsem asi divnej, nebo divnej. Já bych se při téhle skladbě zrovna nejradši teda oblíknul. 210, 32, 33, 34, koho hledáme v pondělní detektivce na beatu?

jsem jednoho takovýho chlápka, co moudrosti moc nepobral. Studu ani kapka, ale a přesně jak se říká, rozum ví, vůle chapá, ale touha po novotách veliká. Tak teď mám se o všechno nové velmi interesoval. A nebyl to pán, z pána jen klobouk měl. A nemyslel to snad ani zle, starosta. Však bohužel, na co šáš, tam 100 let trám.

péči se snažil pomáhat. Tím víc ten chudák škodil. A když mu to někdo naznačil, tak hrách jen na zeď hodil. A ještě jednu vlastnost měl, že byl splachovací. Jedními dveřmi ho vykázal.

0: zaráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: 210, 32, 33, 34, dvě indicie už byly ke slyšení. Rádio, prosím.
3: Čau, Jarda. Jarda. Nevím proč, ale napadí mě Pink Floyd.
2: Já taky nevím, proč tě to napadlo a tím pádem se shodujeme, že to je špatně. Floydy dneska nehledáme. Děkuju, zatím, čau, nazdár. Tak to bylo rychlý tohle. Někdo s nějakým jiným nápadem, jsme už ve dvou nápovědách, jo, už se s tím dá trošku pracovat. Kdo pak tam pípá? Halo.
4: Ahoj, tady Petr.
2: Nazdár.
4: Tak já bych typoval Monkees.
2: Jako monkey business, takže by to byly monkeys, jo?
4: Ano.
2: Dobře, a co ta první indicie?
4: No, ta je něco ze zlem. Jo, to přesně nevím, ale něco tuším.
2: Jo, jakože monkey business a zlo, dobře, to krásně spojilo. Poslouchej, ta první indicie byla z filmu Nevidím zlo, neslyším zlo a je to krásná střelba, jo, ale myslím tím obrazně řečeno, do maskota té kapely, kterou hledáme. Do maskota, jo. No a druzí byli Monkey Business a to je odkaz na název desky té skupiny, po které dneska pátráme. Pomohlo ti to, Petře, doufám, že ne?
4: No trošku jo, já budu pátrat.
2: Pátre, já jsem rád, děkuju, zatím, čau.
4: Já taky děkuju, ahoj.
2: Tak to byl Petr Pátrající, další v pořadí, teď už tady nevím kolikátý, jo, ale je kdo? Rádio Beat, prosím.
5: Haló.
2: Já si tak říkám, že tam seš a že budeš ženská, že jo?
5: Ano.
2: Výborně. Tak to už bylo druhý slovo a teď nám řekni, koho hledáme v detektivce.
5: A hledáme, takhle, já to nevím, ale říká mi to můj muž, ale on řídí.
2: Jo.
5: A ten říká, že je to extrém.
2: Extrém, že to jsou, vyřiď, on nás slyší, že jo, teďko manžel, že jo?
5: Ano, slyší.
2: Jindy, když si voláme spolu, tak to ne, ale teďko teda nás slyší. Ale nejsou to extrém.
5: Nejsou to
2: X. Můžete v klidu pokračovat v jízdě a přemýšlet. Zatím děkuju,
5: jo,
2: čau, ahoj. No, ještě někdo? Protože malinko se mi zdá, že budu muset použít takovou tu hřebíkovskou nápovědu. Číslo 3, Radio Beat, kdo teď je na telefonu?
6: Martin, ahoj.
2: Martine, zkus to. Hle,
6: udělej
2: mi radost. Koho?
6: Polís.
2: Proč Polís?
6: No, ten film Nevidím zlo, neslyším zlo, tak tam hudbu napsal Stuart Copeland.
2: Ano, Stuart Copeland, jasně, samozřejmě, bubeník od Police. To máš dobře, to je dobře, to je jenom taková rarita, to jsi si zjistil pěkně, jo, nevidím zlo, neslyším zlo, ale ten odkaz je na maskota, jako mají, že jo, Maidni, mají toho Eddieho, že jo, pak teď mě ho nenapadá další kapela. Jenom tak, kterou hledáme, ta má taky maskota, vypadá možná ještě trošku strašidelněji, než je Eddie od Iron Maiden, jo?
6: Jo.
2: No. Taky děkuju, měj se, čau, ahoj.
6: Ahoj.
2: A naposledy před třetí indicí, kde zazní ten název té kapely, je kdo tím posledním? Radio Beat, prosím.
7: Dále Vodňáku, Tomáš.
2: Tomáši, jak je to teda?
7: Já si myslím, že jsem to skoval Judasí dneska.
2: Judas Priest, že jsem tam skoval, jo?
7: Jo.
2: Ne, skoval jsem tam ještě jiný nátěr a myslím si, že teď, když pustím třetí indicii, tak na to přijdeš, jo? Tak poslouchej, čau.
7: Díky, čau.
8: Tyto megastavby stály miliardy na vybudování a nyní jsou zcela opuštěné. Dnes vám vysvětlím, jak přesně k tomu došlo, protože odpočítávám 10 opuštěných megastaveb, které byly prostě ponechány hnilobě.
2: 210 ponechání hnilobě, 32, 33, 34.

0: Detektivka na Rádiu Beat.
1: Tři nápovědy, jednu kapelu hledáme při pondělku v Detektivce na Beatu 210 32 33 34. Rádio, prosím.
2: Ahoj, tady Tomáš Levče.
1: Nazdar, Tomáši.
2: A volám do Detektivky a říkám si, jestli to nejsou Megadeth.
1: Co tě k tomu navedlo, Tomáši?
2: Prosím tě, ten maskot, který nevidí a neslyší, a je děsivej.
1: Je děsivej, ano, je to on. Maskot skupiny Megadeth je opravdu jako sympaťák, jo, fakt jako hezký kluk.
2: Já jsem ještě zaslech kousek třetí nápovědy, která začínala slovem Mega.
1: Ano, Mega stavby, pak ten maskot, no a druhá indicie, Monkey Business.
2: Monkey Business se přiznám, že nevím.
1: Já jsem říkal, že je to odkaz na album té kapely, kterou hledáme, no a ta deska, na kterou se dá dostat přes Monkey Business, se jmenuje Killing is my business and business is good. Je to deska, kterou Megadeth vydali v roce 1985. Ano, máš to správně. Dneska budeme trošku ostřejší, ale ne nějak zbytečně moc. Myslím si, že Megadeth krásně zapadnou do pondělního rána. Máš tady knížku, kterou napsal Josef Karika, jmenuje se Černý kruh a je to finále trilogie o únosu Slovenska. Pozor, tahle knížka se ti bude číst dobře, si myslím, kamaráde.
2: Já mám Kariku rád, takže určitě.
1: No, tak vidíš, tak je to hřebík na hlavičku. Uhodnu to, dáme krátké zprávy, něco málo dopravy a pak budeme hrát Megadeth až do 10. Děkuju.
2: Taky díky.
0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: No a zrovna dopravní informace, tedy dálnice D10 ve směru na Prahu, pozor na 13. kilometru, dopravní nehoda je tam v pravém jízdním pruhu. V Hradci Králové v Bezručovce je dopravní nehoda osobního auta a v Teplicích v Edisonově ulici také vyšetřuje havárku dvou osobáků. A ještě Kadáň na Chomutovsku, Golovinova ulice, je tam bouračka dvou těžkých nákladních automobilů. Píťáci, prosím, jezděte opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34. Rádio Beat. Počasí.
3: Dnes převážně polojasno až oblačno, teď a večer lokálně i jasno, naopak během dne oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné, zejména na jihozápadě a jihovýchodě. Teploty 26 až 31, na jihu Moravy 33 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Závody motocyklového mistrovství světa v Brně letos tolik netáhly. Za tři dny je navštívilo 171 tisíc diváků. Oproti loňsku je to zhruba o 48 tisíc méně. Premiér Babiš navrhuje zákaz mobilů ve školách od září příštího roku, tedy 2027. Platit má při výuce i o přestávkách pro žáky dokonce povinné školní docházky. Vysílač Český Brod je doposud nejvyšší stavbou v České republice, ale možná už nebude.
4: V těchto dnech se řeší případná demolice odstřelem. Zastaralé technické zařízení už nemá využití. Poslední rozhlasová stanice ji opustila se středními vlnami a přešla na zcela novou technologii DAB jako většina konkurence. Luboš Dvořák, Kolínsko.
3: V Praze dnes startuje olympiáda dětí a mládeže. Až do čtvrtka nabídne soutěže na 33 sportovištích po městě s tím, že centrem bude výstaviště. A nakonec v Brně otevřeli centrum pro testování kosmických technologií. Firmy a výzkumníci v něm ověří zařízení v podmínkách podobných vesmíru. Projekt má urychlit vývoj a omezit testování v zahraničí. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Rádio Beat.

Na beatu slyšíte Megadeth, je to z toho důvodu, že v Detektivce jsme dneska právě Megadeth hledali. Poslední indicie byla z takového dokumentu, který se jmenuje Opuštěné megastavby, tam už to slovo mega přímo svítilo a křičelo, halo, tady jsem, Megadeth dneska hledáme. Druhá nápověda směřovala na tvorbu té kapely, kterou jsme hledali, tedy na tvorbu kapely Megadeth, byla to skladba Piece of My Life od Monkey Business. A Monkey Business z toho důvodu, že Megadeth, jejich první album, které vyšlo v roce 1985, tak se jmenuje Killing is my business and business is good. Proto tedy Monkey Business. No a první indicie z filmu Nevidím zlo, neslyším zlo. Mimochodem film režiséra Artura Hillera s Richardem Priorem a Genem Wilderem v hlavní roli, jak už bylo řečeno, mezi špatnými typy. Dneska padly i Police. Je to z toho důvodu, nebo bylo to z toho důvodu, že hudbu k tomuto filmu Nevidím zlo, neslyším zlo, tak dělal Stuart Copeland, tedy bubeník ze skupiny Police. No, bylo to z toho důvodu, že maskot skupiny Megadeth, který se jmenuje Vic Rattlehead, tak má tělo kostlivce, které stělesňuje japonské přísloví neslyším zlo, nevidím zlo a nemluvím zlo. Ten maskot skupiny Megadeth, tak jeho oči jsou zakryté takovým přinýtovaným hladím, pusu má sevřenou sforkama, aby vypadal hezky, a na uších má takové kovové klapky, prostě kluk, model z plakátů. Nosí tmavý oblek, košili, kravatu a na obalech desek skupiny Megadeth někdy i vojenskou uniformu. Takže přes film Nevidím zlo, neslyším zlo jsme se dostali k maskotu skupiny Megadeth. No až do 10. hodiny, a v tom pokračujeme, budeme hrát tvorbu skupiny Megadeth.

0: Podle mě celkem příjemné ráno ze skupinou Megadeth, kterou jsme hledali v detektivce. Za chviličku do toho přispějí třeba Michal Prokop, Cat Stevens, Accept, anebo Lemmert Skinner po desáté.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D10 na 13. kilometru ve Svinu na Prahu, jak už nás víte, je dopravní nehoda v pravém jízdním pruhu. Pozor, v Těšnovském tunelu na Praze 1 Husákovo ticho, pravý pruh stojí kvůli bouračce dvou osobních aut. Na Karvinsku v Albrechticích v Hornické ulici srazilo osobní auto cyklistu. V Praze v Klikaté ulici se srazil autobus a osobní auto a v Liberci v Klášterní zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému u havárky, kdy osobní auto srazilo chodce.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio B. Počasí.
1: Během dne má být oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné, zejména na jihozápadě a jihovýchodě. Večer vyjasňování. Teploty 26 až 31 na jihu Moravy 33 stupňů. Zítra přes den při přechodně zvětšené oblačnosti místy, zejména v jihozápadní polovině Čech a na jihu Moravy, přehánky nebo bouřky ojediněle i silné. Teploty 25 až 30 na jihu Moravy a ojediněle i v Čechách až 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Egypta otočili na mistrovství světa zápas s Novým Zélandem z 0-1 na 3-1 a se 4 body vedou skupinu G. Uruguay remizovala s Kapverdami 2-2, Belgie uhrála druhou remízu, tentokrát s Íránem 0-0. Fotbalisté Španělska na šampionátu nedopustili druhé zaváhání, více Petr Plintovič.
2: Španělsko si po bezbrankové remíze s Kapverdami poradilo celkem snadno 4-0 se Saudskou Arábií. Saudy se střelil dvěma góly Mikel Oyarzabal, jednou se trefil i 18-letý Lamine Yamal. Ten se tak stal Pogavim druhým nejmladším střelcem Španělska na světových šampionátech. Do akce dnes půjde další velký favorit turnaje. Úřadující mistři světa z Argentiny hrají od 19 hodin našeho času ve druhém zápase ve skupině proti Rakousku.
1: Počasí v Česku zůstane nadále velmi horké. Dnes a zítra se mírně ochladí a místy se objeví bouřky, ale od středy teploty znovu porostou. Na konci týdne mohou maxima překročit 35 stupňů. V neděli se podle některých modelů může přiblížit i 40. To je ale v tuto chvíli málo pravděpodobné, je to spíš zajímavost. Kvůli nízké porodnosti se v Česku omezí počet porodnic na větší zařízení s minimálně 600 porody ročně. Do roku 2040 má naopak přibýt asi 9,5 tisíce lůžek následné péče kvůli stárnutí populace. A nakonec Česko uvolní pásmo 26 GHz pro rychlý internet vzduchem. Poskytovatelé díky tomu mohou budovat gigabitové připojení bez dražby licencí a s nízkými poplatky. Stát chce podpořit konkurenci, rozvoj sítí i připojení ve venkovských oblastech. Zprávy jsou u konce a z redakce vám přejeme hezké pondělní dopoledne.
0: Krok.

0: jsou Lenacka na Neta Sweet Home Alabama na beatu za 10 minut a kousek, ještě k tomu bude 10:30 dopoledne. Dneska to začalo v pátek 26. v tomto týdnu to skončí. Mluvím o koncertu Alice Coopera, který je sice až příští úterý v Plzni v LOXP.cz aréně, ale tento týden od dneška až do pátku, jakmile na beatu přes den zaslechnete Alice Coopera a dovoláte se, máte 2 vstupenky do Plzně právě na Alice Coopera, což si myslím, že by se mohlo eventuálně někomu vyplatit. Jestli Alice Cooper zazní na beatu za hodinu, nebo za 2, nebo za 3 minuty, to samozřejmě nebudeme ani naznačovat.
1: Mám asi dlouhý do půl pasu,

0: Woman Bleed. Vaším úkolem bylo, pokud se chcete podívat zadarmo na Alice Coopera příští úterý do Plzně, dovolat se během této skladby a komu se to povedlo?
1: Ahoj, tady David.
0: Davide, řekni mi, z jakého důvodu telefonuješ, když řekneš...
1: Já volám kvůli soutěži o lístky na Alice Coopera.
0: Teď jsem chtěl dodat, že když mi řekneš ten správný reason, jak se teďko říká moderně, tak ti to uznám. Ano, voláš kvůli Alice Cooperovi, slyšíš ho správně a ty by si eventuálně vyrazil do Plzně příští úterý na Alice Coopera?
1: No, určitě moc rád.
0: Jak daleko to máš do Plzně?
1: No, z Liberce, takže daleko.
0: Počkej, no tak to je kousek, ne? To je, tady si jedeš dolů do Prahy, pak 3 hodiny přes Prahu, přesně, a pak 50 minut z Prahy po dálnici, ani ne, hele, a ty, já tě znám, ty půjdeš rychle, ty to budeš mít za 40. Alice Cooper bude hrát v LOXP.cz aréně příští týden v úterý i pro tebe. Veliká gratulace, 2 vstupenky ti pošleme, jo, takže máš splněno.
1: Moc krát děkuju.
0: Pozor, vy ještě splněno nemáte. Jakmile během dneška, zítřka, středy, čtvrtka, pátku zaslechnete Alice Coopera a dovoláte se, můžete mít také 2 vstupenky na Alice Coopera na příští úterý do Plzně.
2: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
3: Hokejbalové mistrovství světa pokračuje pro české výběry nejlepším možným způsobem.
4: V nedělních utkáních muži i ženy porazili výběry Kanady a po 2 odehraných zápasech tak zůstávají 100%. Po vítězství mužů 6-3 se 3 body podepsal útočník Dalimil Zvonek. Ženské vítězství 6-4 neslo 3bodový otisk Lucie Kubínové a Petry Hercigové. Šampionát v Ostravar aréně dnes pokračuje utkáním mužů proti Švýcarsku od 17:30. Ženy se stejným soupeřem utkají od 19:45.
3: Český cyklista Matias Vacek udržel 3. místo v celkovém pořadí závodu kolem Švýcarska. V závěrečné etapě dojel 12., zatímco vítězství i celkové prvenství vybojoval Slovinec Pogačar. Cyklista Daniel Turek vyhrál kopcovitý závod L'Étape Czech Republic by Tour de France se startem i cílem v Praze. Rychlobruslař Metoděj Jílek skončil 7. Čeští volejbalisté si semifinále Evropské ligy nezahrají. Po výhře Estonska klesli mimo první 4 příčky tabulky. Adam Ondra skončil na světovém poháru v lezení na obtížnost v Innsbrucku 5. a po 2 týdnech zopakoval výsledek z Prahy. Vyhrál Japonec Suzuki, který v Rakousku obhájil loňské prvenství. Judisté Krpálek a Kopecký obsadili 5. místa na turnaji Grand Slam v Ulaanbaatáru. Na prvním podniku kvalifikace na olympiádu v Los Angeles oba zapsali 3 výhry a 2 porážky. To byly menšinové sporty.
2: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

klasika na rádiu Classic Rock, tedy Gimme Shelter Rolling Stones na beatu 10:45 a minuta k tomu. Nemáte lehkou úlohu, co se týče rozhodování hlasů pro půlnoční alba. Zrovna v tomto týdnu je to velmi náročná věc. Až do neděle 28. června máte možnost na titulní stránce našeho webu dát hlas té desce, kterou byste rádi slyšeli v našem éteru, s tím, že tu desku potom, která získá, nebo dvě desky ze šesti, které nabízíme, tak zahrajeme vždy od začátku až úplně do konce. Jednu příští týden v úterý a druhou příští týden ve čtvrtek jako půlnoční alba. Ale to rozhodování je vždycky takové, že je tam něco, co je vašemu srdci blízké nebo uchu, tomu dáte hlas, ale teď ta sestava v tomto týdnu, já bych měl teda velký problém, protože jsou tam desky od Ozzyho Osbourna, Saxon, Megadeth, Alter Bridge, Five Finger Death Punch a Blind Guardian. Ten výběr, sami slyšíte, tak je velmi složitý. Vy si můžete vybrat pouze jednu desku, které dáte hlas, a dvě alba, která na konci týdne, tedy o půlnoci v neděli 28. budou mít nejvíc hlasů od vás, od býťáků, tak ta alba vezmeme, ani je nemusíme komprimovat, protože zkomprimovaná už jsou, a zahrajeme si je obě dvě od začátku až do konce. Držím palce při výběru, nemáte to jednoduché. Celou anketu najdete na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz.

0: Další.
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

0: Já jsem chtěl říct, to byl Ozzy před 11. Jak slyším Ozzyho, ale samozřejmě komplet Black Sabbath, Looking for a Day. To je muzika, která teď před 11. hodinou přesně 4 minuty dohrála. Za chviličku tady bude Petr Šimáček, přečte zprávy, po zprávách potom jako první Led Zeppelin. Budeme hrát Bruce Springsteena, taky Kiss, Jethro, Jiřího Schillingera a vyhledáte Alice Coopera. Je to hodně.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 v Moravském úseku od Vyškova na Brno, Rousínov Holubice, 213. kilometr, je tam dopravní nehoda přímo u nehodové centrály Bosch. Zdržení díky této havárce už kolem čtvrt hodiny. Děkujeme a zdravíme do Národního dopravního informačního centra. Na dálnici D11 na 5. kilometru na příjezdu do Prahy je bouračka osobního auta. Na D10 na 14. kilometru také ve směru do Prahy se srazilo nákladní a osobní auto a dálnice D1 na 9. kilometru opět na příjezdu do Prahy je také blokovaná havárkou dvou osobních vozů. Pozor, v Uherském Hradišti v Hradební ulici se srazila dvě osobní auta. Na Mělníku v Kokořínské řeší bouračku dvou osobáků a na Děčínsku ve Varnsdorfu v Plzeňské ulici leží převrácený nákladní automobil.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio B. Počasí.
1: Během dne má být oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné, zejména na jihozápadě a jihovýchodě. Večer vyjasňování. Teploty 26 až 31 na jihu Moravy 33 stupňů. Zítra přes den při přechodně zvětšené oblačnosti místy, zejména v jihozápadní polovině Čech a na jihu Moravy, přehánky nebo bouřky ojediněle i silné. Teploty 25 až 30 na jihu Moravy a ojediněle i v Čechách až 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Českým tenistkám se před Wimbledonem většinou daří. Nosková vyhrála turnaj v Berlíně, poprvé pronikla do světové desítky a stala se českou jedničkou. Bousková pak ovládla turnaj v Nottinghamu, pouze Siňaková skončila v Bad Homburgu už v prvním kole. Část Olomouce je od noci bez vody kvůli prasklému potrubí po vedrech. Největší havárie je u magistrátu na Hynajzově ulici, další v ulicích Krapkova a u místní dráhy. Lidé mají cisterny. Opravy hlavního řadu potrvají do zítřejšího večera, jinde se ale dodávky mohou obnovit ještě dnes. Pražský dopravní podnik se chystá na spuštění další trolejbusové linky.
2: Jde o symbolickou trasu vedoucí na Strahov, kde v minulosti končila poslední pražská trolejbusová trať. Nová linka má za sebou takzvanou pantografickou zkoušku. Následovat bude školení řidičů. Trolejbusy se do lokality vrátí po 54 letech v průběhu letošního léta. Půjde o linky 51 a 53. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec, Česko zaostává za většinou evropských zemí v počtu elektroaut a neplní své cíle staveb dobíječek. Dnes to oznámil Národní kontrolní úřad. Chybí i předpisy k parkování elektroaut. Po zprávách vám popřejeme hezké pondělí.
0: Radio B. Klasik.

dvě skladby, jednu má Lucie a druhou Jiří Schillinger, zatímco Jiří Schillinger končí svojí skladbou ne, ne, ne, ne, tak Lucie zase ona říká jo, jo, jo, pak si vyber, z toho samozřejmě nesmí znát. Její jméno je skladba Jiřího Schillingera, která teď na beatu dohrála, je 11:45 k tomu. Dneska tady večer bude blázinec v tom smyslu, že Martin Vysušil si pro svých 11 písní, které vybírá do svého pořadu 11 v 11, vybral jako společného jmenovatela prále, ne prále, ale právě blázinec, jako takový tedy crazy a fool a taková slova, ta se budou dneska opakovat ve skladbách a v názvech skladeb v jedenáctce Martina Vysušila. Poslechněte si to po 23. hodině, určitě tenhle blázinec bude stát za to. Nás čekají za chviličku Jetro, taky Kiss, ale až po, jak se to jmenuje, Majstrštyku, po Lamek.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Venku není vůbec počasí na nějaké foukání, možná na vyfouknutí to jo, ale na foukání rozhodně ne, ale Ian Anderson, tomu je to jedno. Profesionální foukač a pískač Jethro Tull, Acres Wild, muzika, která teď dohrála. Rychlá informace hlavně pro býťáky, kteří jedou po dálnici D1, blíží se k Praze a chtějí sjíždět u Modletic na Pražský okruh. Samozřejmě sjet mohou, ale čeká je zásek od přelomu kilometrů, tam, kde vlastně se na jednou z kilometrů stane nula, až na nějaký 8 kilometr se jede ve velmi silném provozu, jede se pomalu, je to tam nahňamoucáno. Není tam žádná bouračka, je to pouze silným provozem, tedy Pražský okruh od D1 k D5 se od Modletic směrem na Zličín od přelomu kilometrů až na 8. Zdržení minimálně 10 minut. 10 minut pro osobní auta, kamiony, daleko delší čas si musí připočíst, to jasné. Badfinger za chviličku, Tire Mudder Down právě teď na beatu.

Byli Bon Jovi v programu Rádia Beat 7,5 minuty po 11:30 dopoledne. Určitě si pamatujete, že když tady hrála kapela Beat, je to samozřejmě, to jsou bývalí členové skupiny King Crimson, tak jsme dělali soutěž, kdo uslyší King Crimson a dovolá se, má stupenky na Beat. Teď v tomto týdnu aktuálně je to tak, že kdo uslyší Alice Coopera a dovolá se, tak má dvě stupenky na jeho plzeňský koncert, kdy Alice Cooper hraje v Lockspeed.cz aréně v Plzni příští týden v úterý, ale chce jenom kapela Beat vystupovala minulý týden ve čtvrtek tady v Praze O2 Univerzum. Jirka Rogl, moderátor a náš dvorní fotograf, byl na místě a vy si můžete podívat na fotogalerii z koncertu kapely Beat, tedy kapely, která hraje repertoár skupiny King Crimson, protože jsou tam dva bývalí členové téhleté kapely, tak na ty fotografie a na tu atmosféru, která tam vládla, tak se můžete podívat. A z těch fitek, ne fitek, fitka to je něco jiného, z těch fotek, tak je ta atmosféra znamená.

0: Billions, No One Like You, poslední muzika dopolední, ta další bude až odpoledne, tedy po 12. hodině po zprávách s Pepou Lábusem, kterého za chviličku vy ho neuvidíte, já ho uvidím a je to teda pastva pro oči. Vy ho pouze uslyšíte, což je zase na druhou stranu pastva pro uši. Hned po zpravodajském přehledu s Pepou Lábusem bude bluesová 12, na to třeba Deep Purple, také Aerosmith nebo Creedence Clearwater Revival.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Dálnice D11 mezi 13. a 15. kilometrem od Prahy na Hradec Králové. Levý jízdní pruh tam mají uzavřený silničáři, zdržení přes 5 minut určitě. Do toho havárie osobního auta, buďte na to připraveni. Dálnice D1 od Vyškova na Brno od 217. kilometru se jede pomalu až do Moravské metropole. Tady je zdržení přes 10 minut určitě. Na Praze 6, Brusnický tunel, výjezd na Patočkovu ulici. Pravý pruh stojí, je tam kamion kvůli defektu pneumatiky. Pozor také, jedete-li z Jeseníku směrem na Bělou pod Braděnem, je tam převrácené auto, osobní auto šlo přes střechu, tudy taktéž určitě opatrně. Most ulice Petra Jilemnického je blokovaná havárkou dvou osobáků a pozor, v Jablonci nad Nisou v Rychnovské ulici trefilo osobní auto plot a to se nedělá.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Jistě chceš, aby takhle skvěle šlapala i tvoje výroba. No ale k tomu potřebuješ ty správné hračky. A ty má Pantec, dodavatel softwaru Aveva pro průmyslovou automatizaci. Pantec a Aveva. Tvoji parťáci k digitální transformaci. Začni na Pantec.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude polojasno až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, které mohou být i silné. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Maximální teploty dosáhnou 33 stupňů, zítra se o 3 stupně ochladí, ojediněle sprchne a objeví se bouřky.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalista Egypta otočuje na mistrovství světa zápas s Novým Zélandem z 0-1 na 3-1 a se 4 body vedou skupinu G. Uruguay remizovala s Kapverdami 2-2, Belgie uhrála druhou remízu, tentokrát s Iránem 0-0. Španělsko po bezbrankové remíze s Kapverdami porazilo 4-0 Saudskou Arábii. Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval třetí místo ve skupině Moto2 ve Velké ceně České republiky v Brně. Zvítězil Španěl Ortola. Královskou MotoGP ovládl Marquez. Premiér Babiš navrhuje zákaz mobilů ve školách od září příštího roku. Platit má při výuce i o přestávkách pro žáky do konce povinné školní docházky. Poblíž brněnského hlavního nádraží objevili dělníci při stavebních pracích předmět připomínající nevybuchlou munici. Celé nádraží policisté evakuují. Na místě zasahují i hazeči. Problémy budou mít i řidiči v okolí. Počasí zůstane dál velmi horké. Dnes a zítra se mírně ochladí a místy se objeví bouřky a od středy teploty znovu porostou. Na konci týdne mohou maxima překročit 35 stupňů. V neděli se podle některých modelů může přiblížit i 40. To je ale v tuto chvíli málo pravděpodobné. Je to spíš zajímavost. Spojené státy chtějí nechat plavbu hormuzským průlivem bez poplatku a mít to zavést jen při neúspěchu dohody. Irán naopak požaduje poplatky od komerčních lodí. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

0: Ploužák je v programu Rádia Beat. 10 minut před půl jednou odpoledne. Rychlá zpráva z Brna. V Brně na Nových Sadech nalezli leteckou pumu v dané lokalitě. Platí jistá omezení, více už pan Jakub Hanem, tiskový mluvčí přímo z Brna.
1: 7 hlídek městské policie aktuálně spolupracuje na Nových Sadech se státními kolegy kvůli nálezu letecké pumy. Strážníci se v příštích minutách budou podílet i na uzavření dotčené oblasti kolem Malé Ameriky. Žádáme proto řidiče i chodce, aby se lokalitě v nejbližší době vyhnuli, sledovali veřejně dostupné informace a respektovali pokyny hlídek. Děkujeme.
0: My také děkujeme za tyhle informace. Doufám, že všechno dobře dopadne. Za okamžik nabídu Creedence Clearwater Revival a právě teď Aerosmith.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: To jsou, anebo byly tedy Creedence Clearwater Revival na beatu minutu a půl před půl jednou odpoledne. Za okamžik nás čekají tři sestry, taky Floydi, ale ze všeho nejdřív ten, koho jsem vám sliboval a ten, před kterým jsem vás varoval. Pepa Lábus s Beatoskopem.
1: Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
2: Hezký den vám, u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Sbírku historických vozidel dopravního podniku Ostrava rozšířili autobus Škoda 706 RO z roku 1956 a tramvaj Tatra P3 z produkce ČKD Praha z roku 1970. Co bylo na renovaci autobusu nejsložitější, nám popíše historik dopravního podniku Jiří Boháček.
3: Všechno, protože na to už nezeženete nic. Takže mnoho věcí se vyrábělo, něco se použilo, renovovalo složitě a taková zajímavost, největší problém byl nakonec pneumatiky, protože ty mají rozměr 12x22 a ty už se mnoho desítek let nevyrábějí. Tak nakonec se zehnali uskladněné vlastně nové pneumatiky nebo nepoužité pneumatiky, do kterých ten vůz máme obuty.
1: Beatoskop.
2: Počítačová revoluce v druhé polovině 20. století naplno propukla v USA. Tehdejší první znakové tabulky proto používaly zpravidla jejich anglickou abecedu a sloužily třeba v dálnopisech. Před 63 lety 17. června 1963 schválila organizace ASA, dnes ANSI, zdaleka nejúspěšnější standard pro výměnu informací napříč počítači. Jmenuje se ASCII a jedná se o tabulku 128 řídících a tisknutelných znaků americké abecedy.
1: Beatles.
2: Lockheed Martin se pochlubil drakem nového dronu s trupem ve tvaru delta křídla jménem Replicator, který inženýři vyvinuli za méně než 12 měsíců. Letoun má rozpětí křídel 2,70 cm. Za rychlým vývojem stojí použitá technologie, celý trup je totiž vyrobený na 3D tiskárně. Tolik z Beatoskopu, teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.

Tohle byly tři sestry, to jste samozřejmě poznali na beatu, Modlitba pro partu. Nejbližší koncert, kdy můžete vyrazit na tři sestry, tak je tento týden v pátek 26., kdy sestry v rámci svého Open Air Tour 2026 hrají v letním kině v Houšce. Společně s nimi tam zahrají MZH a Dr. PP. Hned den na to, tuto sobotu 27., hrají tři sestry v Brňanech v areálu pivovaru Kneisel. Tam s nimi vystoupí MZH a Synové Výčepu. A dopředu příští týden v pátek 3. července hrají tři sestry v Lokti v přírodním amfiteátru, tam, kde to velice dobře známe ve spojitosti s beatovou síní slávy. V pátek 3. července v Lokti tři sestry zahrají a společně s nimi MZH a EE pro tento případ. Co se týče muziky tedy na beatu, zahrají za okamžik Iron Maiden, ale až po téhle vypalovačce skupiny Rolling Stones.

0: se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha.
0: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
0: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
2: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
3: Jen to trochu leze do peněz.
2: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

0: Tohle byl Edison Lighthouse, kdyby se někdo chtěl hádat v programu Rádia Víc, jste slyšeli teď, kdy za 3 minuty a kousíček bude 1 hodina, připraven už je Pepík, tedy Pepa, na zprávy, po zprávách potom Def Leppard, Simon & Garfunkel, Juráhy, ale pochopitelně nebudu prozrazovat všechno.
1: Jasně. Víťáci na 4 kolech.
0: Alice Cooper koncertuje příští úterý v Plzni, tak aby vám to docvaklo. Pozor na D11, od Hradce Králové na Prahu mezi 20. a 15. kilometrem. Pravý jízdní pruh mají uzavřený silničáři, zdržení kolem 10 minut. Dálnice D1 od Vyškova na Brno od 218. kilometru se jede pomalu až do Moravské metropole a zdržení stále přes 10 minut pro osobní auta. Opatrní buďte v Ostravě, v Martinovské ulici v pravém pruhu se srazila 2 nákladní auta. V Olomouci v Kavkově ulici řeší havárku cyklisty. Na Praze 5 v Dobříšské také stojí 1 pruh, konkrétně pravý, kvůli bouračce 2 osobáků. V Uherském Hradišti na Velehradské třídě policisté šetří havárku 2 osobních vozů. A ještě Prostějov v ulici Újezd zasahují záchranáři, hasiči a policisté u havárky 2 osobáků.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: být. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno, během nepřechodně až zataženo. Postupně se místy s větší pravděpodobností v Čechách vyskytnou přeháňky nebo bouřky i silné. Maximální teploty dosáhnou 36 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: Tenistka Linda Nosková po vítězství ve dvouhře dnes postoupila také do finále čtyřhry, která se kvůli odkladu programu vinou nepříznivého počasí dohrává až během dneška. Spolu s ruskou Jekaterinou Alexandrovou semifinále porazila norsko-americkou dvojici Ekeriová Glísnová 6-3 a 7-6. Na Českou republikou se dnes bude už třetí den v řadě nacházet vlhký a velmi nestabilní vzduch, který nahrává vzniku místních bouřek z tepla. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před silnými bouřkami pro jihozápadní a východní část republiky. Vyprší v 23 hodin. Zastupitel hlavního města a kandidát ANO na primátora Ondřej Prokop skončil v dozorčí radě městského dopravního podniku. Dnes ho na návrh primátorova náměstka Jaromíra Beránka odvolali radní Prahy. Důvodem je zjištění serveru Seznam zprávy z minulého týdne, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty. Britský premiér Starmer dnes oznámil konec v úřadu. Skončí také jako šéf labouristické strany. Oznámil to s tím, že než bude zvolen nový předseda strany, což by mělo být do 9. července, zůstane ve funkci premiéra. To byly zprávy. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.

Tohle byli Juráhýb, kteří dohráli teď v programu Rádia Beat. Vy mě upozorňujete už docela dlouho na to, že jsem ještě dneska nezmínil. Vždycky to zmiňuji, ty mezinárodní dny, ale dneska jsem se k tomu ještě nedostal. A dneska zrovna je tedy Mezinárodní den bez kalhotek, což samozřejmě sedí. Standardubák se tomu věnoval, doufám, i v ranním vysílání. Já bych to jenom doplnil o to, že je taky Světový mezinárodní den líbání, je taky Mezinárodní den cibulových kroužků, pak je den Volkswagena Brouka, tedy na obale kapely Beatles, jak přichází ten přechod, tak vzadu ten bílý Volkswagen Brouk má dneska svůj den. Pak je taky Mezinárodní den hloupých mužů, konečně pro nás, pro pitomce, taky něco vymysleli. No a jak tady máme kalendář ve studiu vedle virtuálních mixážních pultů, kalendář myslivosti, tak v myslivosti je napsáno pondělí 22. června, Mezinárodní den bez kalhotek, to sedí, a k tomu hnízdí včelojed lesní. A teď teprve je ta informace, co se týče dnů, kalhotek a včelojedů, jako kompletní, si myslím.

Myslím si, že tady si Bonzo vyloženě odpočinul a nevím, vůbec jestli vlastně mu dali peníze za nahrávání téhle skladby, když tam Bonzo vlastně nefiguruje. Going to California, Led Zeppelin na beatu, 3 minuty před 2:30 odpoledne, zítra v Detektivce, která startuje kousek po 9:00, normálně bych řekl po kachně, ale tentokrát v tomto týdnu po Standovi Rubášovi. Detektivka, kdo jí zítra uhodne a jako první, tedy samozřejmě dovolá se a řekne mi, koho hledáme, tak dostane ode mne CDčko, které se jmenuje 3/4 století. Luboš Pospíšil do něj nahňamoucal svoje písně mezi lety 1983 až 2025. 3/4 století, 75. Luboše Pospíšila, tohle CDčko stále ještě zabalené v igelitu, pro toho, kdo zítra v Detektivce uspěje, je určené. Držím vám palce, začátek je nejdůležitější. Ať vám to neuteče po 9:00.

0: Tohle byl Alice Cooper na beatu a podle pravidel v tomto týdnu, jakmile zazní Alice Cooper, kdo se dovolá během jeho skladby jako první, má dvě vstupenky na jeho koncert v Plzni příští týden v úterý. Kdo pak to je tentokrát?
1: Ahoj, tady Martin z Opavy.
0: Martine, z Opavy do Plzně, jak dlouho si myslíš, že pojedeš? Tak zhruba od voka, Martine.
1: No? 4-5 hodin.
0: Pojedeš autákem, jo? To si věříš tedy 4 hodiny, ale zase na druženo, proč by ne? Příští týden v úterý 30. v Logspeed.cz aréně v Plzni na Zimáku koncertuje Alice Cooper a tímto máš od nás, od rádia Beat, dvě vstupenky, aby si mohl z Opavy rychlíkem jet klidně do Prahy a z Prahy potom klidně ICčkem do Plzně. Ale já si myslím, že s tímhletím ty si určitě poradíš, co?
1: Si poradím, děkuji moc.
0: Ať se ti koncert líbí, no a vy, co jste teď nebyli úspěšní, buďte bystří, protože kdykoliv zazní v tomto týdnu až do pátku na beatu Alice Cooper a vy se dovoláte, máte dvě vstupenky na jeho plzeňský koncert na příští týden v úterý.

0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.
1: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Můstek, přestup na trasu B.

Myslím si, že to umcaca je tam dokonale vloženo, krásně to tam sedí jako zadek na hrnci. Tohle byly Krausberry a Můstek v programu Rádia Beat 6 minut před 1:45 odpoledne. Znovu připomínám, vy co jste třeba nebyli, anebo naopak, vy co jste byli minulý týden na koncertu kapely Beat, tedy na vlastně stávajících nebo bývalých členech skupiny Kim Crimson, tady v Praze v O2 Univerzum, tak máte na našich webových stránkách fotografie z koncertu, které pořídil Jirka Rogl, a připomínám, že ty fotografie mají úžasnou atmosféru. Já jsem na koncertu nebyl, Pepa Lábus nám ho všem tady převyprávěl, jak to všechno vypadalo, jak si labudil, jak si lebedil v tom sále a poslouchal vlastně svoji oblíbenou kapelu, a z těch fotek je to, jako dá se říct, snadno přenositelný ta atmosféra, ale vy to zase nemáte v prostředí nebo prostřednictvím toho Pepy odvyprávěno, ale i tak si myslím, že vám ty fotografie lecos mohou napovědět. A to se může týkat různých nápověd. Ty byla, jsem tajemnej dneska.

0: To byl pan Kurt Cobain se svým manšaftem, tedy s Nirvánou. Za chvilečku tady bude ne úplně teda manšaft, ale takový dvoučlenný tým. Pepa Lábus má připravené zprávy a pak už Ota Seman načne pondělní hodinu tupláku. První tuplák, dvě po sobě jdoucí skladby budou, nebo bude. Od UFO ode mne ještě dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte ve Zlíně, v Přílucké ulici se teď řeší dopravní nehoda osobního auta. Na třídě 1. máje v Břeclavi se jezdí Kyvadlově jedním pruhem kvůli havárce dvou osobáků. Brno, Sokolova ulice je blokovaná dopravní nehodou nákladního a osobního auta. Na Karvinsku, v Havířově, na Moskevské se srazila dvě osobní auta. V Ostravě v ulici 28. října je silný provoz, je tam bouračka tří osobáků a v Brně na Heršpické se srazila minibus s nákladním vozem. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude polojasno až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, které mohou být i silné. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Maximální teploty dosáhnou 33 stupňů, zítra se o 3 stupně ochladí, ojediněle sprchne a objeví se bouřky.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Slavističtí fotbalisté, obhájci titulu, začnou nový ročník první ligy doma proti Slovácku. Spartané se v úvodním kole představí na stadionu Zbrojovky Brno, jediného nováčka soutěže. Derby se netradičně hraje už v 6. kole na konci srpna, tedy 3 dny po odvetě play-off ligy mistrů, která se může týkat Sparty. Rozhodl o tom dnešní los ligové fotbalové asociace LFA. Inovativní linka na lepší toustový chleb Penam, na kterou šlo v rámci dotací 100 milionů korun, skončí před soudem. Obžaloba míří na dvě osoby a také na pekárnu Zelená louka, spadající pod koncern Agrofert. Obžalobu pro dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie dnes podal státní zástupce Adam Bašný. Češi spotřebovávají pořád víc dat. Podle údajů společnosti T-Mobile se meziroční spotřeba dat na osobu zvedla o 20%. Může za to stále větší digitalizace služeb kolem nás, ale i víc obsahu, který vytváří sami uživatelé. Včera odpoledne v Kolíně nad Rýnem napadl cestujícího městské rychlodráhy S-Bahn 22-letý Syřan. Zbil ho a pokusil se ho schodit pod přijíždějící vlak. Jen díky odvaze a pohotovosti ostatních cestujících se tomu zabránil. Mladík pak napadl další 3 cestující. Dnes to napsali novinky.cz. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu Tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity. A hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Tak to byly UFO a jejich příspěvek do dnešních tupláků. Doctor Doctor byla ta první věc, velmi známá, úspěšná píseň z roku 1974 z desky Fenomen, a tou jsme tedy začali, odstartovali dnešní tupláky. V té druhé jsme se potom přesunuli do roku 2015, kdy vyšlo jejich vlastně už 21. studiové album, tedy skupiny UFO, a představovala ho nebo zastupovala ho tady ta píseň Precious Cargo, která před malou chvíli dozněla. UFO nám otevřeli dnešní tupláky na beatu, pokračovat budeme s domácím interpretem, a to bude skupina Flamengo. Poprava Blond holky bude první a Summertime bude druhá věc od Flamenga, kterou uslyšíme v dnešních tuplácích na beatu. Já jsem Ota Semana, přeji příjemné odpoledne.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: John Duggan se ujal na tohohle toho zpěvu v písni v roce 1969. Summertime, vlastně klasika, v podání Flamenga tentokrát. Queenie, I Want It All, první věc, kterou si dáme, a ta nám připomene rok 1989, píseň o ambicích a odhodlání dovést věci do konce. Brian May ji napsal a inspirovala ho jeho manželka Anita Dobson, která říkávala, chci všechno a chci to hned. To tak někdy ženský dělají. Jo, oni to tak někdy mají. Takže nebyla vyloženě výjimkou. Každopádně I Want It All se stala velmi slavnou, úspěšnou a my si ji dáme jako první v následujícím tupláku. Pak The Millionaire Waltz, to je ten valčík milionářů, jak jsme mu vždycky říkávali, ten je z roku 1976. Day of the Races je deska, kterou v té době tedy Queenie vydali. Tak jdeme na to, tady jsou.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: nádech. Jo, zní to trošku zamilovaně, jako že sledujete a podobně, že to prostě prožíváte a že si toho člověka jako hodně opatrujete, opečováváte a taky proto se tahle píseň s názvem Every Breath You Take velmi často objevuje, řekněme, v rámci svatebních hostin a vůbec takových těch obřadů. Je to píseň, kterou využívají a to po celém světě při svatebních obřadech, ale je to možná velmi mylně interpretováno, protože původní myšlenka k téhleté písni z alba Synchronicity z roku 1983 byla, že je to o stalkingu, o stalkování a to už tak úplně pozitivní není k těm svatbám, nicméně asi je to podle výkladu, jak si to kdo prostě přebere ten text. Every Breath You Take bude taky první píseň, kterou si dáme v následujícím tupláku a pak nás čeká Synchronicity, ta píseň, která vlastně dala celému tomu albu i název. Pojďme na to, tady jsou The Police.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu B.

Tak teď to bude trošku epické. Epic je píseň skupiny Faith No More z roku 1989. To se připojil v tom roce ke kapele Mike Patton a napsal tenhle záhadný text písně. Neustále tam naráží na to, myslím tím nějaké to, aniž by kdy vysvětlil, co to vlastně znamená. Je to jedno. Důležitý je, že ta písnička jako taková je fajnová, že si ji dáme jako první v tom následujícím a vlastně závěrečném tupláku, no tupláku, bude to triplák, dáme si hned tři kousky od Faith No More. Ta druhá bude Last Cup of Sorrow, druhá píseň téhleté formace, připomínka roku 1997, alba, kde byl i náš pan prezident Masaryk na tom albu, na tom obalu, to si určitě pamatujete, tam kouká z vlaku, z okýnka, z kyticí, krátka moc pěkný, i co se týče obalu a zároveň, co se muziky týče, tam je to úplně jasný u Faith No More. A třetí bude Ricochet. Ta věc, kterou byste našli v roce

0: Další.
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.

0: co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
2: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
3: Jen to trochu leze do peněz.
2: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

0: Tak to bychom měli. Faith No More a jejich příspěvek do dnešních tupláků už byl vlastně tím posledním, protože tupláky končí, přiblížila se 15. hodina, čekají nás zprávy. Ty přinese Pepa Labus a potom si dáme Sex Pistols. Mám tu Stromboli nebo Lovin' Spoonful a spoustu dalších samozřejmě, tak jako každou hodinu. Teď doprava.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Přišla mi textovka od Jardy z Velkých Losin, který píše, že kolony, kdo jede na Olšany, Ruda nad Moravou od Zábřeha, tak dělají nový povrch, jsou tady semafory a občas to řídí sami kyvadlově. Tak tohle to mi napsal tady Jarda. V Palackého ulici ve Znojmě bourala dvě osobní vozidla, počítejte tam se zdržením. Na D11 na 100 kilometrů ve směru od Prahy na sever, na Hradec, stojí odstavené porouchané vozidlo, no a na Vilznově ulici je to vlastně na úrovni z Florence ve směru do centra, jako na muzeum a na Václavák, tak tady stojí dva osobáky v pravém jízdním pruhu po bouračce. Vítěci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Jistě chceš, aby takhle skvěle šlapala i tvoje výroba. No ale k tomu potřebuješ ty správné hračky. A ty má Pantec, dodavatel softwaru Aveva pro průmyslovou automatizaci. Pantec a Aveva, tvoji parťáci k digitální transformaci. Začni na Pantec.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, ojediněle přijdou místy přehánky nebo bouřky. Večer se vyjasní, maximální teploty dosáhnou 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalista Filip Panák se přesune od A týmu pražské Sparty k jejímu třetiligovému Bčku. U rezervy, která v uplynulé sezóně sestoupila z druhé nejvyšší soutěže, bude plnit roli mentora. Letenský klub o tom informoval na svém webu. Ministerstvo životního prostředí už vydalo všechna environmentální stanoviska, která jsou potřebná pro budoucí stavbu vodního díla Nové Heřminovy. Stanovisek je celkem 9. Ministerstvo teď vydalo poslední dvě. Zahájení stavby je naplánované na podzim roku 2027. Bankám a spořitelnám v České republice v prvním čtvrtletí letošního roku stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 8% na 29 miliard 550 milionů korun. Uvedla to Česká národní banka. Za růstem zisku stojí podle analytiků hlavně dobrá makroekonomická situace, díky které rostou vklady u bank. Zájem se zvýšil i o investiční produkty a hypotéky. Irán už může volně vyvážet ropu a zároveň se pro něj už uvolnila část jeho zmrazených aktiv v zahraničí. Ohlásil to iránský ministr zahraničí Araghchi po první fázi jednání mezi Spojenými státy a Iránem ve Švýcarsku. Zároveň se podle něj podařilo dosáhnout významného pokroku ve snaze ukončit boje v Libanonu, což připsal zprostředkovatelům jednání Pákistánu a Kataru. A je po zprávách, po nich si poslechněte Sex Pistols. Na Rádiu Beat.

Summer in the City. Tak tohle je píseň, která vlastně tak trochu vystihuje všechno to, co prožíváme v posledních dnech, v těch horkých, žhavých dnech, tak takový to opravdu léto ve městě. Tak to někdy je trošku utrpení, někdy to prostě musíme přežít a vyrazit potom někam k vodě. Každopádně Love and Spoonful touhletou písní vlastně tak trošku zabrnkali na tu správnou strunu, která patří ke 22. červnu letošního roku. Vyšlo to na pondělí, svátek má dnes Pavla, na to nezapomínejte. Já jsem se díval, zatímco Love and Spoonful hráli, tak na to, jak se vyvíjí naše byťácká anketa týkající se půlnočních alb na ten příští týden, protože je to novinka, zase samozřejmě je pondělí, takže z neděle na pondělí o půlnoci se objevuje nominace 6 desek, ze kterých 2 vybíráte na příští týden do vysílání. No, když se na to podívám, tak máme tam Ozzyho Osbourna, Patient Number 9, to je aktuálně první místo s velikým náskokem před kapelou Saxon, kteří jsou tam s deskou Carpe Diem. Pak jsou tam Megadeth, Alter Bridge, Blind Guardian a taky Five Finger Death Punch. No, uvidíme, jak se to poskládá, seřadí, do konce týdne času dost, až do nedělní půlnoci máte celý týden na to, abyste hlasovali na našem webu na www.radiobeat.cz a my budeme pak na konci týdne zase o něco moudřejší a budeme vědět, který 2 desky půjdou příští týden do vysílání. Na to je času dost, zatím teď pro následující minuty to tady vyplníme s Rolling Stones, tak jak jsem slíbil. Já jsem Ota Seman a přeji příjemné, pohodové, ničím nerušené pondělní odpoledne.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Jak už jsem před chvílí říkal, tak dneska má svátek Pavla. Všem Pavlám samozřejmě patří ta gratulace. Jo, tu ze studia všem posíláme gratulaci. Vy můžete znáte-li nějakou Pavlu dnes pogratulovat osobně a nějak to s ní i případně oslavit. Když budete slavit a nebudete vědět, co, o čím to třeba obohatit, tak vězte, že dneska, může to souviset s těma Pavlama, nemusí. Slyšel jsem to, někde jsem to dokonce i čet, že je dneska den bez kalhotek mezinárodní. Jo? V tomhle směru teda my chlapi tak nějak jako můžeme říct, že to máme pořád, že jo, každý den bez kalhotek, ale co se týče dám a žen, tak tam je to celkem asi jasný, jakým způsobem to dneska můžou oslavit, no a my si dáme světový den deštných pralesů. To je totiž další z těch mezinárodních dnů, který nějakým způsobem dnes tomu kalendáři vevodí. Připomínka toho, že deštní pralesy jsou pro nás strašně, strašně důležitý. A pokud byste chtěli ještě nějakým způsobem ten den obohatit, tak možná stojí za to nezapomínat, že je taky mezinárodní den líbání, jo? Což je taky varianta, která se dá nějak zkombinovat s tím svátkem Pavly a i těmi dalšími věcmi. Tady jsou Rainbow.

0: Zase cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 7. Rozbrnkávání. Rok 1993. Čte Matěj.
2: To, co jsme tady četli doteď, to byly vlastně jenom souvislosti pro pochopení toho, kde zhruba máme kořeny. Ten hlavní příběh možná začíná až v téhle nenápadný, ale důležitý kapitole. Stalo se totiž, že po dlouhý odmlce, kdy ani jeden z nás na kytaru nešáhnul, se Honza rozhodnul změnit tenhle stav. Bylo to tak, že se doma jednoho dne objevila kytara značky Shark, kombo Fender a kytarovej multi-efekt Korg A5, který obyčejný zvuk předělával na vysoce kosmický. Všechno to bylo nový, zabalený, vonavý a proti naší někdejší výbavě to působilo dost profesionálně. Koupil si to pro sebe táta Oleg, který měl opět v plánu založit kapelu, takže se s těma věcma zavíral v pokoji a testoval naše uši. To bylo na konci roku 1992. Ty nástroje se zřejmě doma ocitly v pravej okamžik. Venku byl sníh, moc se neskejtovalo, spíš jsme hledali, jak zabít nudu. A já si počase uvědomil, že když přijdu domů, tak tam s tou kytarou často sedí brácha Honza. Využil situace a dlouhý zimní večery zabíjel zkoumáním možností, který elektrická kytara v kombinaci s efektama nabízí. Prostě si na tom ujel a tady to teda asi začalo. Za chvíli mu přestali stačit 3 akordy, začal kopírovat kytarový virtuózy a celkově bejt podezřele ambiciózní. Seděl u toho celý dny, takže na jaře už mu běhaly prsty po hmatníku tak, že to byly jenom čmouhy.

Z mýho laického pohledu šel brácha strašně rychle kupředu. V pozitivním slova smyslu si konkuroval s Matěm Myšíkem, zvaným Myšoněm, synem Vladimíra Myšíka, se kterým chodil do třídy na střední školu a který se pak stal známým kytaristou, mimo jiný hrál jednu dobu v Tata Boys. Kluci byli často u nás doma, probírali prstoklady a fígle, ukazovali si novinky, co se naučili a zkoumali různý krabičky a fotky kytarových mágů. Kytaroví nadšenci jsou zvláštní kasta, jejichž řeči normální obyvatel zeměkoule nemůže rozumět. Tvrdost trsátek, struny, druhy dřeva, tvar těla, profil krku a vykládání hmatníku, barva a značka mechaniky, šňůry, efekty, aparáty, korekce. No prostě pořád je co řešit. Ani já jim nejdřív nerozuměl a dlouho jsem byl k tomu netečnej, prostě mě to nezajímalo. Ale pak jsem na tu kytaru šáhnul jednou, dvakrát a trošku mi přišlo, že na ní asi něco je. Šáhnul jsem po třetí a rozhodnul se, že zkusím nemožný, teda donutit sám sebe k tomu, abych pravidelně každý den cvičil. Což jsem se donutil a bylo to jako chodit znova do školy. Začínal jsem s velkým deficitem oproti Honzovi, kterýho jsem vlastně nikdy nedohnal. Hraje a bude hrát pořád o rok líp. Už tenkrát dostal první angažmá v tátově nový kapele, která poměrně aktivně vystupovala. Jmenovala se Olegovo pozdní odpoledne, hráli takovej folk rock šmrcnutej šanzónem a Honza tam dostával velký prostor. Byl jsem na několika jejich koncertech, bráchovi jsem záviděl a přál si hrát taky jako on.

No, na muzice Vohnoutu je vždycky vidět, že je to fakt hodně baví kluky. I když to někdy možná na někoho může působit jako trošičku takový chaos a blázinec, ale i tak je to pořád fajnový. Když mluvím o tom blázinci, tak tomu bude věnovaných dnešních 11.11, protože Martin Vysušil právě podtitul Blázinec volil pro dnešní 11. Ten autorský pořad Martina Vysušila těsně před půlnocí nebo hodinu před půlnocí, tak ten si můžete užívat společně s kapelami jako Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, Whitesnake, Aerosmith, Journey a další. Je tam 11 opravdu výživných pecek a jak to Martin tady ohodnotil, tak vlastně k tomu i říká, jestli máte pocit, že je kolem nás pěkný blázinec, tak si to dnes v noci můžete užít. Mezi 23. a půlnocí bude znít 11 pecek, který pro vás právě Martin Vysušil vybral a vy si to nenechte dnes večer ujít.

0: Lady Madonna, píseň, o které autor Paul McCartney prohlásil, že je vlastně poctou ženám po celém světě. Inspirovaná byla fotografií ženy ve Vietnamu, která kojila svoje dítě. Bylo to s popiskem Horská Madonna. A ta fotografie se objevila v lednovém čísle časopisu National Geographic z roku 1965 jako součást článku s názvem Americké speciální jednotky v akci ve Vietnamu. A k tomu tato fotka. Ta žena na té fotce vypadala velmi hrdě a kojila dítě a Paul McCartney říkal, že to vnímal něco jako Madonu, matku a dítě. A proto ho to inspirovalo. Co se týče tedy té nálady hudební jako téhle té písně, tak tam se inspiroval u Fats Domina, kterého písně poslouchal a říkal si, že tohle by mělo být přesně to, co by do toho zakomponoval. Pěkná věc. Poslechli jsme si teď Beatles a čekají nás zprávy. S Pepou Lábusem za malou chvíli. No a co potom? Těšte se v příští hodině na Ozzyho, těšte se taky na Energit s Lubošem Andrštem, a nebo třeba i na Dire Straits či Iggyho Popa. Buďte samozřejmě ve střehu, kdyby náhodou zaznělo něco o Alice Coopera, ale to víte, nebudu napovídat, že jo?
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Co se těch čtyř kol nebo i třeba jednostopých vozidel týče, tak pojďme se podívat. Na Humpolecké ulici v Pelhřimově došlo k dopravní nehodě, probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce, protože osobák tam srazil chodce, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Na Masarykově ulici v Modřicích na Brněnsku, tak tady vyšetřují dopravní nehodu osobáku s cyklistou. Na Nádražní ulici ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku bourala dvě osobní vozidla a pak ještě bourala dvě osobní vozidla v Ostravě na Českobratrské ulici. I tady tedy překáží a dobržďuje se tam. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, ojediněle přijdou místy přehánky nebo bouřky. Večer se vyjasní, maximální teploty dosáhnou 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Linda Nosková se po včerejším vítězství na turnaji v Berlíně posunula na 10. místo ve světovém žebříčku. Poprvé v kariéře je tak v top 10. Osobní maximum se vylepšila také vítězka z Nottinghamu Marie Bousková, která je v pořadí WTA nově na 22. pozici. Vláda rozhodla, že sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v turecké Ankaře. Delegaci povede premiér Babiš. Budou v ní také ministr zahraničí a předseda motoristů Soby Macinka a ministr obrany za SPD Zuna. Petr Pavel opakovaně zmínil možnost kompetenční žaloby, když mu vláda cestu do Ankary neumožní. Zahraniční dluh České republiky v letošním prvním čtvrtletí vzrostl o 154,6 miliardy na 5,837 miliardy korun. To představovalo 67,4% HDP. Meziročně byl dluh o 549 miliard korun vyšší. Vyplývá to z údajů České národní banky. Irán a Spojené státy se dohodly na plánu směřujícím k dosažení konečné dohody do 60 dnů. Dnes to uvedli Katar a Pákistán, které zprostředkovávají jednání o ukončení války. Víkendové první kolo rozhovoru ve švýcarském Burgenstocku se konalo na základě memoranda o porozumění podepsaného Washingtonem a Teheránem minulý týden. Víc už se do zpráv nevejde. Teď přichází Ozzy Osbourne na Rádiu Beat.

Dire Straits, Money for Nothing, no jo, no, prachy za nic. Mark Knopfler měl takový zvláštní dar vždycky, má pořád, ale vždycky skládal písně podle příběhu, který se mu v životě staly. Neříkám, že úplně všechny písně byly podle tohohle toho mustru, ale čas od času prostě se nechal inspirovat tím, co se kolem něj děje, a speciálně u téhletý písně, tak tam prý se stalo to, že byl v nějakým obchodním domě s nábytkem nejmenovaným a dělali tam, dávali tam dohromady takový ty udržbáři, prostě ty pracovníci, kteří skládají ten nábytek tak, aby byl vystaven, tak to tam dávali dohromady. Bylo to nějak v oddělení kuchyní, ale měli tam vlastně vedle hned i ty stěny obývací, měli tam televize a tak. No a když dávali dohromady tohle, tak on prý si tam sedl opodál, protože ho zaujal ten jejich rozhovor, kde oni vlastně řešili to, že v té televizi běželo MTV a na MTV byly různý samozřejmě písničky a tyhle dva při té práci tak víceméně kritizovali to, že ty muzikanti si vydělávají strašný peníze a za nic. Jo? Že vlastně vůbec nic dělat nemusí, že je to taková jako flákárna, občas naspívají nějakou písničku, kdežto tadyhle ty musí dřít, aby se šroubovali ten nábytek, aby to všechno dali dohromady. A tenhle ten rozhovor inspiroval Marka Knopflera k tomu, aby si tam někde našel prostě koutek, kam sedl a udělal si poznámky, prej na kus papíru normálně tuškou, kterou si tam možná i vzal z toho, jako jak se tam vždycky zapisují rozměry a tak, tak si možná tam popad tu tušku. Udělal si pár poznámek a na základě toho vznikla tahle ta píseň Money for Nothing. Je z desky Brothers in Arms z roku 1985 a byla moc pěkná, dozněla před malou chvílí. Já jsem Ota Seman, přeji vám příjemné, pohodové pondělní 22. červnové odpoledne a pouštím Iggyho Popa.

0: Řekněme si to otevřeně, přestože telefony tady blikaly a snažili jste se seč, vám síly stačily, tak tohle skutečně nebyl Alice Cooper a tím pádem ty lupeny na Alice Coopera zatím ještě nikdo nevyhrál. Tohle byli Van Halen a jejich živák Ain't Talking About Love. Ta věc, která teď dozněla parádně živě. Za chvíli tady budou AC/DC a vy buďte samozřejmě ale pořád ve střehu.
1: Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz Radio Beat.

Rádio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Vůbec bych se nebál říct, že motorkářská sezóna je v plném proudu. Motorkáři si v těch letních dnech užívají nejenom ježdění, ale taky různé akce, že jo, ať už to byl teď o víkendu brněnská záležitost, velká závodní, pochopitelně pro motorkáře i nemotorkáře, a stejně tak si užívali o uplynulém víkendu na Lipně na Indian Riders Festu. Pokračuje vlastně taková krasojízda pro spoustu motorkářů. I u nás tady na Beatu ty akce prostě pořád podporujeme a chystáme, takže tentokrát budete mít příležitost vyrazit 26. června, to je totiž naplánovaná další zastávka na Bikers Crown. To společné setkání bude tentokrát v pátek 26. v Bikers Crown na adrese Hradišťská 326 Písek. Mobilní studio naše, býťácký, tam jede, vyráží tam Standa Rubáš, samozřejmě už tradičně, a od 12 do 14 hodin bude k dispozici právě pro vás, býťáky, kteří tam dorazíte, ať už tedy na motorkách, alebo třeba i jinak, to už je na vás, jak dorazíte do tohohle toho místa, abyste se tam podívali, co Bikers Crown nabízí pro motorkáře i třeba nemotorkáře, protože pochopitelně vytunit, vyzdobit se můžete klidně i na tělo, to není problém, jo. Každopádně je to na vás, býťáci, co si tam třeba vyberete, a minimálně si můžete vybrat tu písničku, kterou třeba vám Standa Rubáš zahraje přímo mezi 12. a 14. hodinou v pátek 26., což znamená dneska, když je 22., tak je to za chvíli, že jo, ten pátek. Začínáme pondělkem ten týden a do pátku to uteče jako voda. Takže tam máte příležitost jet, podívejte se do kalendáře, jestli na to máte volno, když ne, tak si ho udělejte a buďte tam včas.

0: text me now.
1: I'm going down.
0: And my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: I'm going down.
0: And my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: I'm going down.
2: Další.
3: Tak, co pak vás k nám přivádí?
4: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
3: Ukažte. Aha.
4: Je to vážné?
3: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
4: Co to je?

0: Vinylóza Reproduktika. To už máte do konce života.
1: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
2: Jen to trochu leze do peněz.
1: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

0: To bychom měli, to byly Pearl Jam Alive. Nás čeká doprava, za chvíli to bude Pepo Labus, přinese zprávy a potom další muzika. Například pro vás budu mít Yes, anebo taky Katapult.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Tak, ať vám neunikne nic z dopravy, v ulici k Barandovu v Praze se vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Dva osobáky se střetly také v Žižkově ulici v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Probíhá tady vyšetřování. Z okružní ulice v Olomouci mám poměrně podrobnější informace. Jsou tam dva osobáky. Z jednoho auta se prý kouří zevnitř a vyletěly tam airbagy. Nikdo ovšem není zaklíněný, mi tady píše někdo z býťáků. A vytékají tam nějaké látky, nějaké kapaliny, takže tam budou zasahovat určitě hasiči. No každopádně to na Žižkově ulici bude dost nepřehledný, tedy na okružní, omlouvám se. No a v Chomutovské ulici v Mostě vyšetřují dopravní nehodu náklaďáku s osobákem. Na Čilské ulici v Praze se taky bouralo, tady jsou to dva osobáky a na D1 na příjezdu do Prahy na 11. kilometru počítejte s nějakým předmětem, který tam překáží. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až skoro jasno. Během dne přechodně až oblačno. Ojediněle přijdou místy přehánky nebo bouřky. Večer se vyjasní. Maximální teploty dosáhnou 30 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi. Ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy. Na rádiu Beat.
1: Tenistka Tereza Valentová porazila v prvním kole turnaje v Eastbourne po víc než 3-hodinovém boji 7-5, 5-7, 7-5 Britku Hannah Klagmanovou. V generálce na Wimbledonci připsala první letošní výhru na trávě. Na WTA Tour zvítězila po 3 porážkách. Za benzín zítra řidiči zaplatí na nejvýš 40 korun 50 haléřů za litr. Nafta bude stát maximálně 36,54. Oproti víkendovým a dnešním cenám tak nejvyšší možné ceny benzínu stouply o 9 haléřů. Naopak nafta o 7 haléřů zlevnila. Vláda schválila podporu zapojení České republiky do evropské soutěže o vybudování velkého datového centra pro umělou inteligenci, takzvané AI Gigafactory na českém území. Chce tak posílit bezpečnost a nezávislost České republiky v AI. Po jednání to uvedl ministr průmyslu a obchodu Havlíček. Maďarský premiér Maďar dnes v parlamentu oznámil, že se jeho vláda rozhodla dosáhnout odchodu premiéra Szulyoka z funkce ústavním dodatkem. Řekl také, že v září začne příprava komplexní reformy ústavy, do které se má podle představ nové vlády zapojit celá společnost. Následně občané o návrhu ústavy rozhodnou v referendu. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte Yes na rádiu Beat.

Připomínka, ještě jednou máme pondělí 22. června, dnes má svátek Pavla, touhle dobou, teď máme tedy 9 minut po 17. hodině, touhle dobou tady bývá Standa Rubáš, ale ten pracoval dnes ráno, vás bavil, a tím pádem tady zůstávám já až do 19. hodiny. Já jsem Ota Seman, přeji vám pohodové pozdní odpoledne, i když venku to asi ještě pořád pere, já tam nevidím teda úplně, ale předpokládám, že tam vedro je a že si užíváte krásný vlastně letní den. No a já vám k tomu pustím Green Day. Tahle ta pecka se určitě bude hodit. American Idiot.

0: Tohle byl Uriah Heep, což znamená, že to tedy taky nebyl Alice Cooper, byť jste se mě o tom snažili někteří z vás vehementně přesvědčit. No, býťáci, že se tenhle týden ve vysílání Alice Cooper objevuje v souvislosti s lupenama na jeho koncert, na jeho vystoupení, tak to je celkem jasný, už jsme to anoncovali minulý týden a nějakým způsobem vám to celý tento týden budeme předávat a taky rozdávat ty lupeny, to je jasný. Minulý týden jsme tady rozdávali lupeny na projekt Beat, tedy na kapelu s nejlepším názvem na světě, to jsme se asi shodli, za kterým stojí výjimeční hudebníci Steve Way, Adrian Below, Tony Levin a Danny Carey. A ve čtvrtek 18. června se nám představili v O2 Univerzu, byli tam třeba takový Pepa Lábus, to už tady vlastně vyvodák říkal, ten z toho bude žít ještě hodně dlouho, Pepa, jako ten si to opravdu užil. A byl tam i Jirka Rogl, který pořídil fotografie z tohohle toho koncertu, takže my vám můžeme, sice vám nemůžeme tlumočit ten zvuk jako takovej, co tam byl, co se tam hrálo, ale můžeme vám právě předat ty emoce z toho koncertu prostřednictvím fotografií, který pořídil Jirka Rogl a který jsou na našem webu v článku tomu koncertu věnovaném. Najdete ho tam přímo hned na té titulní stránce, tak se na to mrkněte, prolistujte si tu fotogalerii, vážně to stojí za to, Jirka se zase pěkně vycajchnoval. Já tady pro vás mám Joe Cockera a za chvíli dojde na menšinové sporty.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Sunshine in my heart, jedna z těch velkých a slavných pecek z jeho repertoáru. Za chvíli tu budou, jak jsem říkal, menšinové sporty, hokejbal, cyklistika, volejbal, lezení a taky judo, to je to, co se Šimimu do dnešních menšinových sportů vešlo.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Tak, co se nám děje na silnicích na Dobříšské, tedy v Dobříšské ulici v Praze, vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních vozidel. Na 22. kilometru Velkého pražského okruhu, tedy D0 ve směru od Ruzině na Modletice, stojí tři osobáky po bouračce. Na Masarykově náměstí ve Valašských Kloboukách na Zlínsku bourala taky dvě osobní vozidla a na D4, tedy na Strakonické, na 30. kilometru ve směru od Strakonic na Prahu stojí odstavené porouchané vozidlo. Býťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34. Aplikujte si Rádio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce. Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play.
2: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
1: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Orel volá hnízdo. Orel volá hnízdo.
5: Hnízdo slyší, jaký je stav?
4: Mám je v hledáčku.
5: Tak to zmáčkni.
4: A mám je.
5: Orle, co tam sakra?
6: To je ptáček, co? Mouše on by neublížil. Ale jeho hledáčku nikdo neunikne. To si buďte jistí.
7: Tentokrát si do svého hnízda pozval Michala Skořepu, zpěváka, muzikanta a autora hudebně výtvarného projektu Pan Lynx.
6: Hledáček Jirky Rogla zítra od 19 hodin na Rádiu Beat.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
8: Hokejbalové mistrovství světa pokračuje pro české výběry nejlepším možným způsobem.
9: V nedělních utkáních muži i ženy porazili výběry Kanady a po dvou odehraných zápasech tak zůstávají 100%. Pod vítězství mužů 6-3 se třemi body podepsal útočník Dalimil Zvonek. Ženské vítězství 6-4 neslo tříbodový otisk Lucie Kubínové a Petry Hercigové. Šampionát v Ostravar aréně dnes pokračuje utkáním mužů proti Švýcarsku od 17:30. Ženy se stejným soupeřem utkají od 19:45.
8: Český cyklista Matias Vacek udržel třetí místo v celkovém pořadí závodu kolem Švýcarska. V závěrečné etapě dojel 12., zatímco vítězství i celkové prvenství vybojoval Slovinec Pogačar. Cyklista Daniel Turek vyhrál kopcovitý závod L'Étape Czech Republic by Tour de France se startem i cílem v Praze. Rychlobruslař Metoděj Jílek skončil sedmý. Čeští volejbalisté si semifinále Evropské ligy nezahrají. Po výhře Estonska klesli mimo první čtyři příčky tabulky. Adam Ondra skončil na světovém poháru v lezení na obtížnost v Innsbrucku pátý a po dvou týdnech zopakoval výsledek z Prahy. Vyhrál Japonec Suzuki, který v Rakousku obhájil loňské prvenství. Judisté Krpálek a Kopecký obsadili pátá místa na turnaji Grand Slam v Ulaanbaatáru. Na prvním podniku kvalifikace na olympiádu v Los Angeles oba zapsali tři výhry a dvě porážky. To byly menšinové sporty.

čem bude zítřejší detektivka na bytu? Takhle, samozřejmě vám nemůžu prozradit, koho budete hledat, i když tentokrát to výjimečně vím, protože vejvodák mi to vykecal při svým odchodu, když vyrážel směrem do Plzně, tak dneska byl mimořádně v tomhle směru, tedy mimořádně výřečný, a jak říkám, vykecal mi to. Nicméně já vám to neprozradím, to jsem mu slíbil, ale můžu vám úplně klidně prozradit, o co se bude hrát. Luboš Pospíšil, 3/4 století písně z let 1983 až 2025. Je CDčko, který obsahuje, hele, 18 kousků a jsou tam opravdu velký věci, jako Soukromá cesta do nikam, Tak navštiv bar, to samozřejmě víme, že je Pepovo, Pepi Labuse záležitost, Poezis beat je tam taky Poslední tango, je tam Můžem si za to oba, zkrátka, no a tenhle Vítr jsem měl rád, tam taky nemůže chybět, pochopitelně. Takže tohle CDčko může získat ten, kdo bude zítra tím úspěšným detektivem. Nenechte si ujít první indici, startuje detektivka opět po 9:00 dopoledne. Buďte býťáci u toho, já vám držím palce. Opouštím Myšíka. Vláďu.

0: Templed and the Food. Tohle byli Led Zeppelin a přivedli nás k 18. hodině. Na to 18. už je opět připravena trojice písní ze 60. let, tedy v rámci toho našeho Six O'Clock Rock na každý všední den po 18. trojice 60. No a potom nechte se překvapit. Já myslím, že bude určitě co dál poslouchat. Teď nás čekají zprávy s Pepou Lábusem a ještě před nimi doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: V Praze na Štěrboholské spojce ve směru na Černý most na úrovni Štěrbohol, je to vlastně kousek za křížením s nedokončenou ulicí, tak tady počítejte s komplikací, je tam problém, protože tam boural osobák s nákladňákem a to znamená, že se vlastně Štěrboholská tím směrem na Černý most docela přicpává. D8 ve směru na Prahu od Drážďan na 47,5 kilometru se pohybují nějací lidé, tak buďte velmi opatrní, to je nebezpečná situace. 70. kilometr dálnice D11 ve směru od Jaroměře na Prahu stojí odstavené porouchané vozidlo, které budete muset objíždět. A po 109, pokud jdete na Chodce Rady na Benešovsku, tak tady sjel osobák do příkopu, takže počítejte, že ho tam budou vyprošťovat. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jistě chceš, aby takhle skvěle šlapala i tvoje výroba. No ale k tomu potřebuješ ty správný hračky. A ty má Pantek, dodavatel softwaru Aveva pro průmyslovou automatizaci. Pantek a Aveva. Tvoji parťáci k digitální transformaci. Začni na Pantek.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Ojediněle přijdou místy přeháňky nebo bouřky. Večer se vyjasní, maximální teploty dosáhnou 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole 4letý zákaz činnosti. Obdržela tedy stejný trest jako v případě pozitivního testu. Na svém webu o tom informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Snížení minimálních záloh OSVČ na důchodové pojištění, které začne 1. července, dopadne i na poplatníky daně v paušálním režimu. Díky tomu, jak je tato daň konstruována, se jim platba České správy sociálního zabezpečení sníží ještě víc než těm, kdo platí klasické zálohy. Přeplatek mohou získat zpět 20. července. Data, která ukázala na střet zájmu premiéra Babiše, už nebudou pro veřejnost přístupná. Vláda poslala do sněmovny novelu, podle které do evidence skutečných majitelů firem nahlédne jen ten, kdo prokáže oprávněný zájem, například novináři nebo experti na praní špinavých peněz. Ministerstvo evidenci pro veřejnost uzavřelo už loni kvůli rozhodnutí soudu. Dnes to napsali Novinky.cz. Ruský ministr zahraničí Lavrov se vyslovil pro nasazení jaderných zbraní proti Ukrajině. Uvedl to politolog Alexander Kolešnikov. Podle jeho zdroje to Lavrov řekl na uzavřeném jednání think tanku Rady pro zahraniční a obranou politiku. Informuje o tom server Agentstvo. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na rádiu Beat.
0: 6 o'clock rock. Na Rádiu Beat.

Tak, dneska jsme začali to trio 60. let se slavnou písní Venus skupiny Shocking Blue. Tahle ta holandská parta ji nahrála v roce 1969. Zpívala maďarská zpěvačka nebo původem Maďarka Mariska Vereš. No a co je na ní zajímavý, tak ten speciální kytarový riff, ten vlastně, který tu píseň, dá se říct, jakoby hodně spopularizoval, protože už posluchačům byl něčím povědomý, známý. Ona totiž je převzatý ze slavné písně skupiny Who, Pinball Wizard. A proto se taky tahle ta píseň dostala velmi rychle do podvědomí lidí a stala se velmi úspěšnou. Venus jako první, která nám tady zazněla. Teď jsme slyšeli takovou tu zvláštní záležitost na, hey, hey, kiss him, goodbye. No, to je docela jeden z nejpodivnějších hitů číslo jedna v historii, protože tahle píseň byla původně napsaná jenom jako B-strana singlu a měla to být taková jednorázovka, dá se to tak říct, prostě píseň na jedno použití, aby vyplnili to Bčko, tu B stranu hitu. Tehdy to dělala taková šestice muzikantů, který si říkali Steam. Bylo to v roce 1969 a ono se to nakonec stalo velmi slavným, takový fenomén, jo. Prostě po mnoho let se pak tahle píseň používala jako takový hudební rozloučení na různých akcích. A díky tomu se stala taky velmi úspěšnou a slavnou. A teď nás čeká do třetice, protože ta nám ještě jako třetí chybí, píseň Elvise Presleyho. To myslím, že je tak akorát Good Luck Charm. To je ta věc, kterou uslyšíme a tady je Elvis Presley.

0: Kabáti spolu s Kamilem Střihavkou a Houby magický. Za chvíli tu bude Pepa Lábus. Proč tu bude? No prostě proto, že pro nás bude mít Vítoskop, ten pondělní. Ještě předtím se podíváme, co se děje na silnicích.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Tak, pozor u Teplic, mezi Proseticemi a Bystřany je pražská, tedy ta komunikace, a na ní je momentálně dopravní nehoda. Je tam osobák na střeše, na krajnici, provoz tam řídí policie, buďte opatrní, radši dávejte nohu z plynu už dřív, než tam dojedete. Na prvním kilometru ve směru od Lanžhota na Brno, tedy na příjezdu do Brna na D2, havaroval nákladák s osobákem a neprůjezdný je pravý jízdní pruh. V Polské ulici v Náchodě vyšetřují dopravní nehodu osobáku s nákladákem a osobák, který srazil chodce, je předmětem vyšetřování v Bratislavské ulici v Brně. Víťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům. Volejte 210 32 33 34. Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
2: Hezký den vám, u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Sbírku historických vozidel dopravního podniku Ostrava rozšířili autobus Škoda 706 RO z roku 1956 a tramvaj Tatra T3 z produkce ČKD Praha z roku 1970. Co bylo na renovaci autobusu nejsložitější, nám popíše historik dopravního podniku Jiří Boháček.
3: Všechno, protože na to už nezeženete nic. Takže mnoho věcí se vyrábělo, něco se použilo, renovovalo, složitě, a taková zajímavost, největší problém byl nakonec pneumatiky, protože ty mají rozměr 12x22 a ty už se mnoho desítek let nevyrábějí, tak nakonec se zehnali uskladněné vlastně nové pneumatiky nebo nepoužité pneumatiky, do kterých ten vůz máme obuty.
1: Vítoskop.
2: Počítačová revoluce v druhé polovině 20. století naplno propukla v USA. Tehdejší první znakové tabulky proto používaly zpravidla jejich anglickou abecedu a sloužili třeba v dálnopisech. Před 63 lety 17. června 1963 schválila organizace ASA, dnes ANSI, zdaleka nejúspěšnější standard pro výměnu informací napříč počítači. Jmenuje se ASCII a jedná se o tabulku 128 řídících a tisknutelných znaků americké abecedy.
1: Vítoskop.
2: Lockheed Martin se pochlubil drakem nového dronu s trupem ve tvaru delta křídla jménem Replicator, který inženýři vyvinuli za méně než 12 měsíců. Letoun má rozpětí křídel 2,70 cm. Za rychlým vývojem stojí použitá technologie. Celý trup je totiž vyrobený na 3D tiskárně.
1: Tolik z Vítoskopu.
2: Teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
1: Big Beat u nás. Rádio.

Trocha brouků v pondělním podvečeru vůbec neuškodí. Don't let me down, pecka, která dozněla. Co nás čeká, co nás nemine v dnešním večeru, tak vězte, že když se blíží 19. bude za necelou půl hodinu, tak nás čekají krásné nálezy Jaroslava Císaře. Ty jsou připraveny tedy na 19. Svět uchvácený rokem je třetí část letošního putování s rokovou hudbou po celém světě. Tentokrát bude ten pořad zaměřený na rokovou scénu Skandinávie. No a pak si dáme rokovou kartotéku doktora Honzy Podzimka. Ta muzikoterapie je naplánovaná na 20. hodinu. Ve 23. potom se můžete těšit na 11 v 11. Dnes s podtitulem Blázinec a Martin Vysušil nám bude servírovat všech těch 11 pecek mezi 23. a půlnocí. Takový je program dnešního vysílání tady u nás na Beatu. Následující minuty vyplní taková utržená lokomotiva, která se řítí pořád po těch kolejích, a tady jsou Jet Rotal. Locomotive breath.

Prvé pondělí, ale je potřeba si připomínat ty věci, které se budou dít na konci týdne, a to v pátek, kdy vyrážíme na Biker's Crown, respektive vyráží zase Standa, vezme pořádně naložený auto, bude pro vás mít nějaký dárky, který ale samozřejmě obdržíte i v rámci Biker's Crown akce. Takže vy, kteří jste, ať už tedy na těch jednostopých vozidlech, myslím tím samozřejmě motorky, ale přijedete třeba i auty nebo třeba na koloběžce, to je jedno. Prostě jak se tam dostanete, je na vás. Každopádně vy, kteří jste z Písku a okolí, to budete mít blízko, protože tahle akce, která se chystá na pátek, tak ta se právě v Písku bude konat. Je to konkrétně prodej na Písek, Hradištská 326, Písek 1. No a tam přímo u téhletý prodejny rozbalíme i ten náš stan, konkrétně ho bude rozbalovat Standa, a bude tam pouštět muziku na vaše přání. A to mezi 12. a 14. hodinou. Pište si do kalendáře 26. červen, pátek, a doražte do Písku. Vy, kteří chcete ať už tedy vytunit motorku, nebo se jenom tak inspirovat, tak myslím, že tam najdete spoustu zajímavých věcí, které vás budou lákat. Krom jiného taky samozřejmě písničky, které budeme hrát na přání přímo z toho místa. Vy, co jste z Písku a okolí, to máte, jak říkám, blízko, můžete přijet i z větších vzdálek. To už nechám na vás. Teď pouštím Black Sabbath.

0: Já myslím, že se dá říct, že jen ty opravdu největší hvězdy dostali tu příležitost zahrát si v rámci takového toho kulturního programu Super Bowlu o přestávce. No a Tom Petty s touhle písní vystupoval v roce 2008 právě o přestávce Super Bowlu. Hrál tam celkově 4 písně. Free Fallin, I Won't Back Down, American Girl a právě tuhle, která teď dozněla, Running Down a Dream. Skvělá věc, která nám připomněla to, jak Tom Petty hrál vlastně kdysi v roce 1989, to ta píseň vznikla. No a jak říkám, stala se tak slavnou, že ji zahrál dokonce i v rámci tedy toho jeho vystoupení na Super Bowlu. Tom Petty, to byla vlastně poslední osobnost, kterou jsem vám dnes večer pouštěl já, protože nás čekají krásné nálezy a to už za malou chvíli od 19. hodiny. Další programy, tam je to jasný, rocková kartotéka doktora Honzy Podzimka, ta je naplánovaná a připravená na 20. hodinu, no a potom se můžete těšit na vlastně ještě od 23. hodiny na 11.11 s Martinem Vysušilem. Ode mě pro dnešek vlastně uslyšíte už jenom tu dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Něco se mi to ještě naschromáždilo. Takže, co se tý dopravy týče, na D3 počítejte na 93. kilometru trasy Kaplice Mezno s pneumatikou na vozovce. A na 124. kilometru téže silnice, tedy D3, na trase Mezno Kaplice, tady je pneumatika na vozovce už roztrhaná, takže taky problém. D5, 107. kilometr trasy Rozvadov Praha, tady stojí odstavené porouchané vozidlo, pozor, dobržďuje se. Na Radomilické ulici ve Vodňanech na Strakonicku počítejte s jedním ucpaným jízdním pruhem, protože tam vyšetřují dopravní nehodu osobáku s motocyklistou. A v Ořechu na Praze Západ ve Zbuzanské ulici havaroval osobák do stromu, takže tam teď probíhají nějaké záchranné a vyprošťovací práce. Víťáci, jezděte prosím bezpečně, ode mě je to pro dnešek vše, tak zítra ahoj.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
1: Krásné nálezy. Hudební galerie známých, ale především neznámých i zcela raritních nahrávek na Rádiu Beat.

0: krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech Rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Dnešní třetí část putování za rockovou hudbou po světě, kterou tentokrát uvádím pod hlavičkou Svět uchvácený rokem, jsem věnoval rockovým souborům ze Skandinávie. Na úvod jste se mohli seznámit se skupinou Gaia Epicus, představitelkou melodického metálu z Norska. Vznikla během novoroční oslavy na přelomu let 1991 až 1992, vyznávala punk a texty měla v norštině. Zpočátku si ale říkala rødkjøtt, což prý v překladu z norštiny znamená syrové maso. Než se roku 2001 objevili Gaia Epicus, šelijak se přejmenovávala, měnila svůj hudební styl i své složení. S ambicemi uspět také v zahraničí nakonec opustili rovněž svou mateřštinu. To se jim zdařilo ve Velké Británii. Svorníkem všech těchto změn je kytarista a zpěvák Thomas Christian Hansen, vůdčí osobnost kapely, ale také její producent a skladatel. Pravidelně pak bodovali v různých norských anketách o nejlepší rockový soubor země. Na úvod zazněla na frekvenci Rádia Beat skladba Heaven's Gate z debutového alba souboru Gaia Epicus z roku 2003. Na své konto si už připsal celkem 7 velkých desek. Následovat budou jiní představitelé melodického roku pro změnu ze Švédska. Vznikli v roce 1981 ve Stockholmu, původně jako The Boys, ale po podpisu nahrávací smlouvy u Mercury Records se z nich po několika letech stali Treat. Věci se u téhle kapely seběhly následovně. Po vydání svých první 5 velkých desek se v roce 1993 rozpadly. Ale nebyl to úplně dokonalý rozchod od stolu i od lože. V roce 2006 totiž členové kapely dotočili na kompilaci svých nejlepších skladeb 2 nové položky a překvapil je nečekaný ohlas, které tyhle novinky vyvolaly. A tak po 13-leté přestávce zreformovali svou sestavu a navázali na svou někdejší existenci. Prvním výsledkem jejich zmrtvých stání bylo album Coup de Grace z roku 2010. Hudební kritici je pochválili jako mistrovský kousek s burácejícími kytarami. Skupina poté svou diskografii stačila rozhojnit o další 4 velké desky. Ze studia Rádia Beat za vámi tedy posílám švédský soubor Treat a jejich skladbu The War Is Over, která pochází z jejich zmiňovaného 6. studiového alba Coup de Grace z března 2010. Vyšlo 25 let po vydání jejich debutu.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Teď se vám představí jiní představitelé švédského roku, a to skupina Kaipa z městečka Uppsala, která vyznává art rock. Soubor vznikl už v roce 1973, původně jako Ura Kaipa. Pojmenoval se podle jednoho švédského pravěkého náčelníka. Když se v roce 1975 objevilo jeho první album, název si zkrátil. V sestavě souboru zpočátku už od svých 17 let působil kytarista a zpěvák Roine Stolt, považovaný za legendu švédského roku. Dnes je jeho matadorem klávesista a také stěžejní autorská osobnost Hans Lundin. Na hudební scéně působí již více než 60 let a s výjimkou období 1983 až 1999 je věnoval právě Kaipě. Skupina má v současnosti na svém kontě už 16 studiových alb, poslední z roku 2024. Zdařile na nich rozvíjí svůj koncept roku s přínesemi švédského folku. Z bohaté diskografie souboru Kaipa dnes zazní prostřednictvím rádia Beat instrumentálka Allting har sin början, neboli Všechno má svůj začátek. Pochází z debutového alba skupiny, které vyšlo 2 roky po jejím založení pouze pod názvem kapely. Malba na titulní straně obalu je dílem Roineho Stolta.

0: Vzácné nálezy.
1: Na rádiu Beat.
2: Přesuňme se do takřka žhavé současnosti dánského roku, a to ke skupině Fate, hardrockovým melodikům z Kodaně, kde se objevili roku 1984. Jak už jsem v některých vstupech ve svých předchozích pořadech konstatoval, že se některé názvy celosvětově opakují, tohle je přímo exemplární případ. Kapely pojmenované jako Fate, čili prozřetelnost, naleznete od Spojených států, Indie a Polska až po Francii, Kanadu nebo Estonsko. Dánští jmenovci v první fázi své existence v letech 1984 až 1990 natočili 4 alba a v roce 1993 se rozpadají. Na jednom hudebním festivalu v Německu však došlo v roce 2004 k jejich obnovení. A toto období činnosti skupiny Fate lemují zatím další 4 jejich velké desky. Současnou sestavou tohoto dánského kvintetu prošlo již 13 muzikantů. Z poslední velké desky Fate, Reconnect and Ignite z roku 2024, teď prostřednictvím rádia Beat zazní skladba Hold On.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: V dnešním vydání krásných nálezů dostane prostor i další rocková kapela z Dánska, a to Burning Red a Ivanhoe, jedni z pionýrů tohoto hudebního žánru v zemi. Vznikli již na konci

Vyhrála v roce 1969 a to hned dvojalbem nazvaných M144. Soudobé hudební kritice znělo jako The Who okořeněné vlivy jazzu. Později Burning Red a Ivanhoe ze svých jazzových vlivů něco ubrali ve prospěch rhythm and blues, skiflu a rocku. Byť se existence souboru již oficiálně uzavřela v roce 1972, až do roku 1998 se příležitostně objevovala jeho nová alba. Podle různých soupisů jejich albová diskografie čítá asi 10 položek. Někteří z členů skupiny se pak sešli ve formaci Secret Oyster. Na frekvenci Rádia Beat teď z produkce Burning Red Ivanhoe zazní skladba Cucumber Porcupine. Pochází z roku 1971 z třetího alba souboru 3W.

islandské rokové líhně jsem vybral pětičlennou skupinu, která se pojmenovala Kaleo, což má být údajně havajský výraz pro hlas. Vznikla v roce 2012 v městečku Mosfellbær. Potvrdila pravidlo, že se na Islandu čas od času objeví soubor, který má úspěch s puncem celosvětovosti. Kaleo, produkující blues a různé formy alternativního roku, důstojně pokračují v kolejích věty například formací Of Monsters and Men. Poté, co uzavřeli nahrávací smlouvu u americký Atlantic Records, přesídlili v roce 2015 do Spojených států, konkrétně do Austin v Texasu, a tak završili své světoběžnictví. Jejich úspěch nese punc komety. V roce 2017 byli nominováni na cenu Grammy a v červnu 2024 dělali předskokany do Rolling Stones na jejich turné po Filadelfii. V květnu 2025 Kaleo představili své čtvrté album Mixed Emotions. V islandském žebříčku se umístilo na druhém místě a v tom americkém na 70. Na rozdíl od dvou předchozích velkých desek skupina tentokrát nebodovala v Británii. Dnes si z poslední velké desky formace Kaleo z Islandu poslechnete na stanici Radio Beat skladbu Backdoor.

0: krásné nálezy. Na rádiu Beat.
1: Na Islandu ještě zůstanu i v následující ukázce z produkce skupiny Svanfrídur, která však působila v jiném období. Tihle představitelé progresivního roku vznikli počátkem 70. let minulého století a původně si říkali Natura. Když vystupovali v uznávaném islandském hudebním klubu Glamber v místní verzi muzikálu Her, postihl tenhle hudební podnik v noci na 4. prosince 1971 požár, při jehož hašení bylo skupině zničeno veškeré vybavení. Počátkem následujícího roku se ale někteří z členů kapely rozhodli pokračovat pod novým názvem Svanfrídur. Svou premiéru si počátkem roku 1972 odbyli na Faerských ostrovech a na konci února i na Islandu. Zpočátku výhradně s převzatým materiálem. Zanedlouho se pustili i do vlastní tvorby. Podle vyjádření muzikantů jim to přišlo docela snadno. Pouze s anglickými texty jim pomáhal jeden student práv, který angličtinu ovládal excelentně. Skupině doslova narostla křídla a tak během 39 hodin práce ve studiu vzniklo i jejich debutové album. Vyšlo v září 1972 pod názvem What's Hidden There. Protože Svanfrídur nemohli pro své nahrávky najít vydavatele, desku vydali na vlastní značce Swan Records, kterou se za tím účelem založili. Album nakonec zůstalo jediným. V polovině 70. let existence skupiny skončila. Kvartet se pak dal dohromady až koncem 80. let kvůli několika příležitostným vystoupením. Z jediné velké desky islandského souboru Svanfrídur z roku 1972 dnes vysílání rádia Beat zazní skladba Please Bend.

0: Radio Beat, krásné nálezy.
1: Jako průkopnického zástupce rockové hudby ve Finsku jsem vybral skupinu, která se pojmenovala Kalevala podle finského národního eposu líčícího příběh člověka od počátku světa až do doby přijetí křesťanství. Rocková historie zaznamenává několik hudebních souborů využívajících tuto identitu, avšak ten finský je ze všech nejstarší. Sformoval se už v roce 1969. Zpočátku působil jako trio, po řadě hráčských změn se jeho sestava rozšířila na kvarteto a posléze na kvinteto. Existuje také několik rockových stvárnění eposů Kalevala. Tvorba finské rockové Kalevaly, kterou uslyšíte za moment, oscilovala mezi přímočarým a progresivním rockem. Na svém kontě má pouhá dvě alba. Nahrávka Snowbill, jež na vás čeká ve studiu Rádia Beat, pochází z toho druhého Boogie Jungle z roku 1975. Ve srovnání s debutovým albem, které vzniklo o 3 roky dříve, se vyměnila více než polovina sestavy kapely.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Dnešní třetí část putování světem uchváceným rokem, tentokrát po Skandinávii, zakončí představitelé melodického metalu z Finska, soubor Somata Arctica. Vznikl v roce 1995 ve městě Kemi, ale až do roku 1997 si muzikanti říkali Tricky Beans a fandili hlavně hard rocku. Tehdy pořídili své demo nahrávky, které se ale nikomu neodvážili nabídnout. Další tři roky pak působili pod mírně pozměněnou hlavičkou jako Tricky Beans. A právě demo nahrávky z tohoto období, které jejich kamarád zaslal hudebního vydavatelství, kariéru kapely rozhýbali. V roce 1999 se tak vynořili Sonata Arctica a bezprostředně po podpisu nahrávací smlouvy hned představili své debutové album. Dnes jich již má skupina na svém kontě celkem 11. Mezi zásadní milníky jejich kariéry patří rok 2000, kdy si je metalisté Stratovarius vybrali jako předkapelu na své evropské turné. O dva roky později se Sonata Arctica představili také v Americe, a to v té severní i jižní. Tečku za dnešním vydáním krásných nálezů obstarejí finští metalisté Sonata Arctica. Skladba The Wolves Die Young pochází z jejich 8. studiového alba Pariah Child z roku 2014. Příště vás pozvu na čtvrtou část svého letošního putování za rockovou hudbou po světě, kterou uvádím pod hlavičkou Svět uchvácený rokem. Tentokrát se mi vyhradil souborům z Německa. Zazní Ramses, Wallenstein, Crematory, Legacy Pilots a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Finský soubor Sonata Arctica uzavírá dnešní již 764. vydání Krásných nálezů svou skladbou The Wolves Die Young z roku 2014.

0: Radio Beat. Jistě chceš, aby takhle skvěle šlapala i tvoje výroba. No ale k tomu potřebuješ ty správný hračky. A ty má Pantek, dodavatel softwaru Aveva pro průmyslovou automatizaci. Pantek a Aveva. Tvoji parťáci k digitální transformaci. Začni na Pantek.cz.
1: Sestra, podejte mi kartu. Aha, tak to je jasný případ.
0: Rocková kartoteka.
2: Doktora Podzimka.
0: Na rádiu Beat.

0: z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Krásný dobrý večer, víťáci, víťačky. 8:03 hodně večerní. Posloucháte Rádio Beat, já jsem Honza Hamerník a zatím jsem tady sám, sameček, protože doktor Honza Podzemek zřejmě měl dneska opět plnou ordinaci. Ta horka dělají z pacientů to své. Ale od minule si pamatuju, že dnes je stále ještě na řadě písmeno A v rokové kartotéce. To znamená ten šuplík, ve kterém si karty pacientů řadí podle abecedy, doktor Podzemek. Stejně tak si řadí svou obrovskou sbírku rockové muziky. No a písmeno A, a dokud tady nedorazil, tak je to na mě, abych to napravil a samozřejmě vybírám tak, abychom se nekryli. To znamená něco, o čem jsem si jist, že nepřinese. A to jsou třeba Arakain a Šehrezád.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková kartotéka na Rádiu Beat.
1: A teď už je to tady, přátelé, dovolte mi, abych přivítal doktora Honzu Podzimka. Honzo, vítej, ahoj.
2: Ahoj Honzo, ahoj Bítečky a Bíťáci. Jsme tady s Rokovou kartotékou už po 212. No a dnešní vydání této kartotéky bude trošku mimořádné. V čem a jak si řekneme na závěr dnešního pořadu. Pojďme zatím se pustit do Rokové kartotéky 212, po páté v pořadí písmeno A, a myslím, že splním všechny libůstky, které si vždycky s Honzou Homerníkem tady pro ten, který večer určíme, čili úvodní rock'n'roll, rocková dáma, krautrock a blues jako řemen na závěr v druhé polovině třetí hodiny pořadu. Začněme tedy tou obvyklou libůstkou rock'n'roll. A hned, je to možný, hned spojíme tři v jedno, protože bude to živák, pustíme si kapelu Atlantis, což je kapela z německého Hamburku, čili krautrock, a téhle kapele po celou dobu její existence vládla zpěvačka, čili rocková dáma. Tak to jsem to nakop hned na začátek. Za ten pozdní příchod se moc omlouvám a tímto to možná trošku vykompenzuji. Skupina Atlantis byla německá pětičlenná rocková kapela, založená v létě 1972 transformací ze skupiny Frampy. Na turné, které následovalo po natočení prvního eponymního alba, došlo ke změnám v sestavě skupiny. Po několika živých vystoupeních v Německu bylo první LP produkováno v londýnských studiích Island Records. Obzvláště dobře bylo přijato v USA, kde byl oceněn bluesově orientovaný hlas zpěvačky jménem Inga Rumpf. Následovalo čtyřtýdenní turné po Anglii spolu s kapelami Procol Harum a Traffic, po kterém Atlantis nahráli své druhé studiové album It's Getting Better. Na konci roku 1973 se skupina stala jednou ze tří nejoblíbenějších kapel mezi čtenáři časopisu Musikmarkt. Třetí album, Ooh Baby, bylo natočeno v roce 1974. A v roce 1975 kapela koncertovala po USA jako předskokani skupiny Lynyrd Skynyrd. Následně natočili své čtvrté LP a v roce 1975 jej vydali pod názvem Get On Board, které bylo jasně ovlivněno americkým hardrockem, ale komerčně úspěšné nebylo. V lednu 1976 došlo k rozpuštění kapely Atlantis. Do března 1976 však bylo pořízeno několik dalších studiových nahrávek, které byly později vydány v roce 1978 na albu Top of the Bill. 23. února 1983 se potom v Hamburger Fabrik konal jednorázový koncert zakládající členů skupiny Atlantis. My si řekneme, že kapela, jak už jsem zmínil, měla pět studiových alb, to poslední je z roku 1978 a jedno koncertní album z roku 1975. A řekneme si složení tohohle živáku. Je to původně dvojalbum, nese název prostě jenom Live, a natočili ho Inga Rumpf, zpěv, akustická kytara, Adrian M. Eskew, klávesy, zpěv, Alex Conti, kytara, zpěv, Karl-Heinz Schott, basová kytara, a Ringo Funk, bicí, perkuse. Ten poslední jmenovaný fungoval například ve známé německé kapele Geronimo. Pojďme si tedy z toho krásného živáku z roku 1975 pustit písničku Rock and Roll Preacher.

0: strach z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Rocková kartotéka okolo písmene A. Pojďme do toho, Honzo.
2: No, já bych trošku teďko sklidnil tu večerní atmosféru po těch vypalovačkách a dal bych něco bluesového. Samozřejmě se dočkáme v polovině třetí hodiny blues jako řemen, ale i blues od kapely Ashken si myslím, že by nemuselo vadit. Ashken byla anglická čtyřčlenná skupina, založená v Londýně, a to v roce 1969, a vedená budoucím kytaristou skupiny Fleetwood Mac, kterým byl Bob Weston. Působila pohromadě jen několik měsíců, než se rozpadla. Zanechali po sobě malé, ale perfektně sformované dědictví v podobě alba In From the Cold. Jedná se o strhující 52-minutové album britského psychedelického a progresivního blues rocku z přelomu desetiletí. S Westonovými frenetickými kytarovými protometalovými soly, které byly doplněny silným vokálem Steva Baileyho ve stylu Spooky Tooth, se album setkalo s povzbudivými recenzemi. Skupina Ashken se v předvečer vydání svého jediného alba rozpadla. Album nese název, jak už jsem zmínil, In From the Cold, a bylo natočeno ve čtyřčlenné sestavě. Steve Bailey, velmi zajímavý solový zpěv. Bob Weston, kytara, mandolína, zpěv. Ron Bending, basová kytara, zpěv. A Terry Sims, bicí, perkuse. Takže pojďme do toho blues roku 60.

0: Rocková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Pěkný večer, přátelé, 10:30, po půl deváté, Rádio Beat, Honza Amerník, hlavně Honza Podzimek, písmeno A a Rocková kartotéka.
2: A teď pojďme do Londýna, do Velké Británie, za skupinou Atomic Rooster. Atomic Rooster je britská rocková kapela, kterou založili členové skupiny The Crazy World of Arthur Brown, a to Vincent Crane a Carl Palmer. Jejich historie je definovaná dvěma obdobími. Jednak začátkem a polovinou 70. let a dále začátkem 80. let. Kapela prošla radikálními stylovými změnami. Je ale nejvíce známá pro hard progresivní rockový zvuk svých hitů. Tomorrow Night, to získalo 11. místo v britské hitparádě, a Devil's Answer, to získalo 4. místo v britské hitparádě. Oba z roku 1971. Atomic Rooster po celé řadě rozchodů a znovu obnovení s častými změnami v sestavách skupiny, zejména s výměnami zpěváků, se znovu sešli v roce 2016. Jednalo se o koncertní vystoupení se svolením dále používat označení skupiny Atomic Rooster, které nabídla zbývajícím členům skupiny vdova po frontmanovi, kterým byl Vincent Crane. Skupina Atomic Rooster existuje dodnes, opět s častými změnami v sestavě. Skupina Atomic Rooster ve zcela novém složení vydala po, a teď poslouchejte dobře, 42 letech své nové studiové album, vydala ho 10. října loňského roku a to album nazvali Circle the Sun a je to teda lahůdka, je to perfekt. Není to už ten zvuk, jako jsme je znali z těch raných alb, ale je to skvělá deska. Takže, když to vezmeme globálně, 8 studiových alb má za sebou zatím skupina Atomic Rooster s tím, že to poslední teď právě zmíněné je z roku 2025 a 5 koncertních alb, to poslední vyšlo v roce 2002, alespoň tedy oficiálních, nemluvím o těch nahrávkách jiného typu. No a pojďme si říct složení kapely. Na albu Made in England, z kterého si za chvíli zahrajem, což je 4. studiové album z října 1972, hráli tito 4 muzikanti. Vincent Crane, hamontky, piano, ARP syntetizátor a basový pedál. Chris Farlow, zpěv, a to bude něco. Steve Bolton, kytary, a Rick Pernell, bicí, perkuse. A ještě někteří hosté na skladbách této desky vystupovali jako baskytarista v jedné jediné skladbě Bill Smith a takové ty harmonické vokály nám zajistili dvě dívky, které se těmito vokály na různých albech různých interpretů zabývaly. Jsou to velice známá jména Doris Troy a Lisa Strike. Takže album Made in England, původně vydané v džínovině, tam papírový obal a LPčka byl potažen nebo volně vložen do takové kapsy z džínoviny. Takže Made in England a dáme si druhou skladbu v pořadí na této desce, Stand by Me.

0: Ach, zlé kaře, ale děte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: A co tam, Honzo, máme dál?
2: Tak po výjimečném hlasu Chrise Farlova bych tady měl dalšího vokalistu, jeho hlas je také velmi, velmi výjimečný. Půjdeme si, zahrajeme si skupinu Aphrodite's Child, jejím zpěvákem byl Demis Roussos. Rodák z Egypta, z Alexandrie, i když kapela vznikla v řeckých Athénách, čili řezená k řecké rokové kapele. Aphrodite's Child byla...
1: Působící v Londýně.
2: Ano, a nahrávající tam ty skvělé desky. Byla řecká tříčlenná roková a popová skupina založená v Athénách v roce 1967. Kapele se zpočátku dařilo prorazit v Evropě s hity jako jsou Rain and Tears, I Want to Live nebo End of the World. Než se s třetím a zároveň posledním albem, vlastně dvojalbem 666, přesunuli k progresivnímu roku. Ambiciozní koncepční dvojalbum, inspirované knihou Zjevení, si později získalo uznání kritiky a objevilo se v řadě seznamů nejlepších progresivních a psychedelických alb všech dob. Všechna tři studiová alba jsou skvělá, poslední vyšla v roce 72 a všechna tři jsou nahraná v neměnné sestavě, tříčlenné. Vangelis Papatanasiou, klávesy, piano, varhany, klavikord, flétna, vibrafon, zpěv. Ale hlavním vokalistou kapely samozřejmě byl a je Demis Roussos. Je tedy obrazně, protože už dávno není mezi námi. Solový zpěvák, basový kytarista, hráč na elektrické a akustické kytary a tak dále a tak dále. No a Lukas Sideras potom na všech třech albech seděl za bicími, hrál perkuse, timpany a v některých skladbách i zaspíval. Pojďme do jedničky, do prvního alba z října 1968, End of the World, a dáme si skladbu You Always Stand in My Way.

0: sestro, podejte mi kartu. Aha, tak to je jasný případ.
1: Rocková kartoteka doktora Podzimka na Rádiu Beat.

0: Ach, lékaře, ale děte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Krásný dobrý večer, Bíťáci, Bíťačky. 7:07 večerní. Posloucháte Rádio Beat, já jsem Honza Hamerník a se mnou ve studiu je doktor Honza Podzimek, který je hlavním pachatelem a autorem rockové kartotéky. On vždy ze svého bohatého archivu vybere hudbu, samozřejmě rockovou hudbu, a to takže podle abecedy, protože ji má seřazenou stejně jako karty v kartotéce svých pacientů. Jsme u písmene A.
2: Jsme u písmene A, dáme si kapelu Antorcha. A tohle tu kapelu jsem vybral, protože naši fotbalisté budou bojovat v Mexiku a tahle kapela patří k mexickým rockovým pokladům, protože pochází z Mexico City. Antorcha byla mexická hardrocková psychedelická kapela, hrající od konce 60. let do poloviny 70. let minulého století. Skupina byla založena v roce 1966 v Mexico City pod názvem Broken Souls a později Las Antorchas. Po podepsání smlouvy s nahrávací společností vydali dva singly a jedno EP, aby následně v roce 1971 natočili své první a také jediné LP. Album se dočkalo vydání až v roce 1976 a na CDčku dokonce bylo vydáno až v roce 2006. Na konci roku 1976 se skupina Antorcha rozpadla. Skupinu, tak jak jsme si řekli, bylo, měli jediné album z roku 71 a natočili ho ve čtyřčlenné sestavě. Bratři Victor Manuel Mota Avilés byl zpívající bubeník. Guillermo Mota Avilés byl bratr kytarista, klávesák. Omar Cortés Gavino, basová kytara, zpěv. A Mario Salazar Hernández, klávesy, zpěv. Jediné album, které vydali, není eponymní, má název Anarchismo. A my si z něj pustíme skladbu Grás.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Roková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Roková kartotéka pokračuje.
2: A to další kapelou od písmene A, opět z Londýna. Tentokrát v tom dnešním speciálním vydání Rokové kartotéky si pustíme kapelu Argent a jejich podle mě nejlepší čtvrté studiové album In Deep, kde na obale všichni čtyři plavou v bazénu pod vodou, takže splňují tu hlubinu. Album vyšlo v roce 1973. Argent byla britská čtyřčlenná rocková kapela, založená už v roce 1969. U zrodu skupiny stál bývalý klávesista skupiny Zombies, Rod Argent. Argent dal dohromady svou kapelu se stejnomenným názvem už v roce 1969. Jeho nová skupina používala mnohem těžší rytmy a celkově hutnější zvuk, ale také pokračovala v molových tóninách a složitých textech, jako tomu bylo u skupiny The Zombies. Podařilo se jim natočit 7 studiových alb za svoji existenci. To poslední vyšlo v roce 1975 a 4 koncertní alba, to poslední pochází z roku 2010. My si zahrajeme ze 4. alba z roku 73, které natočili ve čtyřčlenné sestavě. Rod Argent, varhany, piano, elektrické piano, mellotron a solový zpěv a také harmonické vokály. Russ Ballard, elektrická akustická kytara, solový zpěv. Jim Radford, basová kytara, zpěv a pro, alespoň pro skladbu, kterou jsem vybral, velmi důležitý bubeník a perkusista Robert Henrit. On totiž v té skladbě In Deep dal, zvýraznil takovou tu temnotu a smutek, který celá skladba přináší, tím, že v druhé polovině skladby použil obrovské čínské gongy. Takže těšme se, je to velmi zajímavá skladba, velmi, velmi podmanivá a podkreslující speciálnost dnešního večerního pořadu. Skladba nese název Losing Hold.

0: z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Pěkný večer, přátelé. Půl druhé minuty nám schází do půl desáté. Posloucháte Rádio Beat? Já jsem od Zámerník, páté kolo uvozu, typické páté kolo, protože nejdůležitější a hlavní je tady Honza Podzimek. Ten rokovou kartotéku připravuje. Roková kartotéka, písmeno A.
2: A snažím se, aby i tenhleto speciální vydání našeho pořadu bylo trošku geograficky pestré, jako některé předchozí. To se určitě podaří splnit po těch Mexičanech, když si dáme skupinu z Říma, italskou a dokonce opět s rokovou dámou. Ono, jsou to vlastně sourozenci s takovým zvláštním příjmením Ida, kteří tvořili jádro téhle kapely. Ale nepředbíhejme. Skupina Apoteózy, tak se jmenuje ta italská kapela, byla italská pětičlenná progresivní rocková skupina, založená v Římě v roce 1974. V roce 1975 vydali progresivně rockové album se stejným názvem, čili Apoteózy, které všichni kritici i fanoušci žánru po celém světě považují za jedno

hudebních děl dané doby, co se týká výrazu a charakteru skladby, které patří k těm nejlepším. No, věřme tomu. Pětičlenné obsazení kapely na jejich jediném albu studiovém, které kdy vydali, bylo následující. Rocková dáma byla zpěvačka Silvana Idá. Její bratr Federico Idá hrál na baskytaru a flétnu. Franco Vinci byl solový kytarista a také v některých skladbách zpěvák. Klávesák a hráč na syntetizátory byl další sourozenec, další Idá, a sice Massimo Idá. No a Marcello Surace, ten potom seděl za bicími a hrál na perkuse. Takže pojďme si z jediné desky kapely Apoteózy z roku 75 pustit Frammentaria Rivolta.

0: Roková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Roková kartotéka, písmeno A, archiv Honzy Podzemka.
2: Mám tady další britskou kapelu, také zajímavou, opět tříčlenou, z Londýna. Nesou název Ashton, Gordon and Dyke, čili mají vlastně název kapely z příjmení těchto tří členů. Ashton, Gordon and Dyke bylo britské rockové trio nejpopulárnější na začátku 70. let. Žánrově se řadí k progresivnímu rocku, jazz rocku a blues rocku. Zakladající člen kapely Tony Ashton byl pozván, aby se připojil k liverpoolské beatové skupině The Rimmel Four jako klávesista a zpěvák. Zatímco Roy Dyke se jako bubeník ke skupině už připojil dávno předtím, v roce 1963. Ashton and Dyke se v roce 1968 spojili s baskytaristou Kimem Gardnerem, který předtím hrál v britských kapelách The Birds a The Creation. Mick Liber, dřívější člen Python Lee Jackson, hrál ve skupině na solovou kytaru. V kapele byl po určitou dobu i bývalý kytarista Bee Gees Vince Meloni. Poslední společnou nahrávkou skupiny Ashton, Gordon and Dyke byla spolupráce s Johnem Lordem na soundtracku béčkového filmu Poslední rebel. Ashton se také objevil na Lordově prvním solovém albu Gemini Suite v roce 1972. Trio se nakonec v témže roce rozpadlo. Takže za kapelou zůstávají tři solová alba, poslední je z roku 1972, jeden soundtrack z roku 1971 s pozdější reedicí a doplněním o bonusy v roce 2002 a pak dvě koncertní alba, to druhé je z roku 2011. No a složení jsem už prakticky řekl v textu. Tony Ashton, klávesy zpěv, Kim Gardner, basová kytara, Roy Dyke, bicí, perkuse a jako host Mick Liber, solová kytara. Takže z druhého studiového alba, které nazvali The Worst of Ashton, Gardner and Dyke, si pojďme pustit odvírák. Let it roll!

0: Lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Rocková kartotéka, pojď Honzo, máme ještě prostor na jednu písničku.
2: No a jednu libůstku, měli jsme rockovou dámu, dokonce dvakrát měli jsme rock'n'rollu vodní, pojďme znovu do krautroku, který už to také zazněl. Tentokrát od kapely Asterix. A to byla kapela nejen tak ledajaká. Asterix byla pětičlenná americká hardrocková a progresivně rocková skupina. Prvním zpěvákem skupiny Asterix byl George Mavros, kterého při nahrávání alba v roce 1969 nahradil, pozor to jméno, John Lawton. Toto jediné eponymní album bylo vydané v roce 1970 vydavatelstvím Decca Records. A tato sestava, kterou si teď za chvilinku řekneme, pak ve stejném roce, čili koncem roku 69, začátkem roku 70, založili skupinu Lucifer's Friend. A to už je teda fenomen. No a to pětičlenné obsazení kapely, to je naprosto totožné s prvním albem kapely Lucifer's Friend. John Lawton, solový zpěv. Peter Hessline, kytara, zpěv. Dieter Horns, basová kytara, zpěv. Peter Hecht, varhany, piano, klávesy. A Joachim Rittenbach, bicí. Takže pojďme do eponymního debutového alba kapely Asterix z roku 1970 s skladbou Broken Home.

0: Sestro, podejte mi kartu. Aha, tak to je jasný případ.
1: Rocková kartoteka doktora Podzimka na Rádiu Bí.

0: strach z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Krásný dobrý večer, Bíťáci, Bíťačky. Téměř 9 minut po 10. hodině večerní posloucháte Rádio Beat. Já jsem Honza Hamerník, se mnou ve studii doktor Honza Podzimek a pořad, který dáváme, se jmenuje Rocková kartotéka. Po kolikáte? 220.
2: Po 220. a po páté, kochtám, po páté pořadí.
1: Ano, písmeno A.
2: A po několika anglických interpretech, kapelách teda spíš, tak si pojďme zůstat ve Spojených státech, protože Aerosmith, kteří teď dohráli, také pochází z USA a my si dáme kapelu Angel. Žánrově trošku jinde, protože je to glam rocková kapela, ale hard rock ten mají společný s Aerosmith. Kapela Angel je zajímavá tím, že na albech je ten jejich nápis tiskacími písmeny graficky vytvořen tak, že je čitelný ze předu i ze zadu. Když otočíte CDčko, tak je tam opět nápis Angel. Pochází z Washington DC. Je to americká pětičlenná rocková kapela z poloviny 70. let. Byli známí především pro svá okázalá pódiová vystoupení a bílé saténové oblečení. Skupinu Angel objevil baskytarista skupiny Kiss, Gene Simmons, při jejich vystoupení v nočním klubu. Angel vytváří svůj image bílým oblečením, které má být kontrastem se skupinou Kiss, kteří nosili černou. Skupina Angel se chlubila androgynním image a propracovanými scénickými prvky. Takovou ústřední postavou kapely byl Punky Meadows, kytarista. A Frank Zappa napsal satirickou skladbu o Punky Meadows s jeho souhlasem a nazval ji Punky's Whips. Skupina Angel nikdy nedosáhla masového komerčního úspěchu, ale získala si pověst jako kultovní rocková kapela. Kapela Angel má na svém kontě 8 studiových alb, to poslední vyšlo nedávno, před pár lety, v roce 2023, a jedno koncertní album z roku 1980. Pětičlenné obsazení kapely na čtvrtém studiovém albu, z kterého si za chvilinku zahrajeme, které vyšlo 3. ledna 1978 a nese název White Hat, tak bylo následující. Frank DeMino, solový zpěv, Punky Meadows, solová kytara, Felix Robinson, basová kytara, Barry Brandt, bicí a Greg Geoffrey, klávesy, Moogův syntetizátor. Takže z alba White Hat, Píťačky a Bíťáci, jsem pro vás připravil skladbu od kapely Angel, You Could Lose Me.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Rocková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Beatles to bylo od písmene B, ale to, co hrajeme my, tak to my Honcíkové, tak to je od písmene A.
2: Protože tohle písmeno máme na pořadu dne nebo večera. Další pokračování našeho dnes večer speciálního vydání rokové kartotéky bude od Anno Domini. Ten latinský název si dali do, nebo latinská dvě slova si dali do názvu Irové z Dublinu. Anno Domini byla progresivně roková, čtyřčlenná psychedelická skupina ze severního Irska, která byla založena v roce 1970 v Dublinu. V roce 1971 skupina natočila a následně vydala své jediné album u nahrávací společnosti DRAM Records. Krátce poté se skupina rozpadla. Album, jediné album, které skupina vydala, nese název On This New Day a vyšlo v roce 1971. Kapela Anno Domini jej natočila ve čtyřčlenné sestavě. Kerry Scott byl frontmanem kapely, solový zpěvák, hráč na konga a na harmoniku. David Mercer, rytmická kytara, basová kytara, zpěv. Tiger Taylor, solová kytara, zpěv. A Trevor Jones, tak to byl baskytarista Anno Domini. Takže ještě jednou z alba On This New Day si pojďme dát skladbu, skvělou skladbu Hitchcock Railway.

0: Tak z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Pěkný večer, přátelé, máme tady 10:30. Posloucháte Rádio Beat, já jsem Honza Hamerník. Honza Podzimek připravoval dnešní večer, protože dáváme rokovou kartotéku a písmeno A. A před námi je chvíle, na kterou se pondělí co pondělí vždy velice těšíme. To je chvíle pro blues jako řemen.
2: I dnes v našem speciálním vydání

rokové kartotéky nesmí chybět. Dáme anebo svěříme blues jako řemen tentokrát živé nahrávce od legendární kapely, kterou mám velice rád a kterou jsem na dnešní večer připravil. The Allman Brothers Band. Pustíme si, nebo zahrajeme si z dvou alba, které nese název Live at the Atlanta International Pop Festival July 3 and 5, 1970. Album vyšlo, nebo bylo vydáno daleko po realizaci těchto dvou koncertních večerů, a sice 21. října 2003. A je to páté živé album skupiny The Allman Brothers Band. Jedná se o koncertní album této skupiny vydané jako dvou CDčko. 21. října 2003 obsahuje dvě vystoupení skupiny na Atlanta International Pop Festivalu v roce 1970. Konalo se na závodním okruhu Middle Georgia Raceway v Byronu, stát Georgia. Festival se konal téměř rok před koncerty, které jsou vydány na dvojalbu The Allman Brothers Band at Fillmore East. Mezi nejvýznamnější skladby patří Mountain Jam, na kterém hostuje i Johnny Winter. Ten si ale dnes večer nepustíme, protože je to velice dlouhá skladba a ta by se nám nevešla do našeho programu. Termíny koncertů uvedené na albu jsou 3. a 5. července, ale druhé vystoupení se podle poznámek k albu konalo až 6. července ve 3 hodiny 50 minut ráno. Z diskografie kapely The Allman Brothers Band si pojďme jenom připomenout, že existuje zatím 12 studiových alb, to poslední z roku 2003, 7 koncertních alb, to poslední v roce 2004. A pojďme si říct 7členné obsazení, legendární obsazení kapely The Allman Brothers Band. Greg Allman, hamontky, klávesy, zpěv. Duan Allman, gitara a slide gitara. Dickie Betts, kytara. Barry Oakley, basová kytara, zpěv. Butch Trax, bicí, timpány. Jay Johanny Johansson, bicí, perkuse. A Tom Dusset, harmonika. Pojďme si dát legendární záležitost. Už kolikrát jsme v rockové kartotéce tuhle skladbu v nejrůznějších aranžích hráli. Je to legenda od T-Bone Walkera a nese název Stormy Monday.

Thank you.

0: Roková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Honzo, dívám se, že už máme téměř minutu po 10:45, no a to je čas dát poslední pecku.
2: Tak poslední pecku našeho speciálního pořadu dáme kapelu Asfalto z Madridu, španělskou skupinu. Asfalto byla španělská čtyřčlenná progresivně rocková skupina, která vznikla v roce 1972 po rozpadu předchozí skupiny Tickets. Navzdory počátečnímu úspěchu došlo v kapele po vydání prvního alba k rozkolu. Dva členové původní skupiny si později založili skupinu Topo. Prvním albem s novou sestavou v roce 1979 bylo Al Outro Lado. Ačkoliv se jednalo o poněkud nevyrovnanou nahrávku, lze ji stále považovat za skvělé progresivně rockové album. Po vydání dalších desek je problémy s nahrávací společností Zafiro vedly v roce 1983 k založení vlastního labelu Sniff. Postupně se od progresivního rocku odkláněli k tvrdšímu rocku a popu. Možná proto, že to na přelomu desetiletí vyžadoval trh. Diskografie skupiny Asfalto čítá 10 studiových alb, to poslední vyšlo v roce 2008, a jedno koncertní dvojalbum z roku 2009. A složení kapely, jak už jsem zmínil, bylo čtyřčlenné. Julio Castajón byl zpěvák, kytarista a klávesák v jedné osobě, Lenny Laina, klávesy zpěv, José Luis Jiménez, basová kytara zpěv a Enrique Cachide, bicí zpěv. Takže to by bylo ode mě, co se týče muziky, všechno. A teď se ještě dlužím Honzo vysvětlení, proč dnes večer to speciální vydání rockové kartotéky. Speciální proto, protože poslední. Po 23 letech nepřetržitého vysílání v Rádiu Beat odcházím do rockového důchodu a spolu se mnou končí rocková kartotéka, bíťačky a bíťáci. Zachovejte přízeň Rádiu Beat, svůj vysílací čas pondělní přenechávám mladším kolegům, moderátorům Rádia Beat a poslouchejte dál skvělou muziku na našem rádiu. Mám vás rád, Honza Podzimek.
1: Honzo, jménem Rádia Beat ti musím poděkovat za těch 23 let.
2: Děkuju.
1: A k tomu přidat informaci, že i já po 21 a čtvrt roku se také loučím s našimi posluchači. Takže, přátelé,
2: mantru.
1: Krásný zbytek večera a dobrou noc vám přeji.
2: Honza Podzimek.
1: Honza Hamerník, mějte se báječně a poslouchejte maminku.

0: nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer ze studia Rádia Beat vám přeje od mikrofonu Martin Vysušil a startuje 1005. jedenáctka. 11. Blázinec. Po páté. Pokud máte pocit hraničící téměř s jistotou, že kolem nás je skutečný blázinec, tak nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale je otázka, jsme uvnitř a nebo venku. V každém případě spousta cvoků, bláznů, střeštěnců a dalších lidí, kteří dělají jakoby nic, je možná v blázinci a možná na svobodě. A proto i písniček jsem našel opět 11, které se s touto tématikou prostě zabývají. Nemazlí se s ní Crazy, Fool, Foolish, Mad, Madman, Madhouse, Madness a podobně. To jsou názvy songů, které tu dnes večer zazní. Začneme pěkně v roce 1969 na eponymním albu Johnnyho Wintra. Be careful with a fool. Prostě dávejte si bacha na blázny. Dobrý večer.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Tak tu dnešní 11 nám odstartoval jeden z králů bílého blues Johnny Winter a Be Careful with a Fool. Ten dnešní blázinec nemůže pokračovat jiným způsobem, nežli že navštívíme Detroit. A v Detroitu blázinec, jak jinak. Motor City Madhouse. To je věc, kterou má na svědomí Ted Nugent. A jeho deska se jmenuje opět jenom a jenom jeho jménem.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Ted Nugent a ukázka z jeho eponymního alba, které vyšlo v roce 1975. Motor City Madhouse, druhá ukázka dnešního večera. A Blázen v dešti bude tím třetím, který se tu dnes večer objeví. Postarali se o to na albu, které vyšlo v roce 1978 pod názvem Through the Outdoor, Led Zeppelin. Pojďme tedy na Blázna v dešti.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Po páté setkání s blázny na Rádiu Beat. Po páté jedenáctka s tématem Blázinec. A těch písniček neubývá, naopak mám pocit, že stejně jako těch bláznů i songů s tím názvem, který obsahuje nějaký ten pojem blázince, blázna, šílení a tak podobně, přibývá. Pojďme se teď na chviličku podívat na to, jak se s tím vyrovnal Ozzy Osbourne. The Osman Cometh z roku 1988 totiž obsahuje i song s názvem Crazy Babies.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Bláznivý večer na beatu. No, zbláznit se můžete z čehokoliv. Někdy tomu bývalo i zcela cíleně, protože když se chtěl někdo vyhnout vojenské službě, která byla povinná, dvouletá, tak jednou z možností bylo, že to takzvaně bude hrát na hlavu. Přesně takhle to udělal jeden můj kamarád a já jsem ho chodil navštěvovat k doktorovi Plzákovi do Blázince a on si tak pochvaloval, jaká je tam báječná parta, a ono opravdu, pokud někdo neměl titul z filozofie, z medicíny nebo z jiné podobné humanitně orientované vysoké školy, tak to byl alespoň malíř nebo jiný umělec, prostě byla tam sama vybraná společnost, která z nějakého důvodu se potřebovala schovat před tehdejší státní mocí. A my se teď podíváme na něco úplně jiného, protože zbláznit se můžete i z lásky. Fool for Your Loving od Whitesnake z roku 1989 z alba Slip of the Tongue. To je klasická Coverdaleova nádherná záležitost.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Zatím tu s námi dnes večer bláznili Johnny Winter, Ted Nugent, Zeppelini, Ozzy Osbourne, Whitesnake a teď na chvilku přijdou ku slovu Soul Asylum. Ti v roce 1992 se prezentovali deskou Grave Dancers Union a autorem písničky, kterou si zahrajeme, je David Byrne. Je to dubnový blázen, což neodpovídá trošku dnešnímu datu, ale April Fool sem dnes večer prostě patří.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: V rámci bláznivého večera to byla ukázka z alba, 6. alba kapely Soul Asylum, které celé napsal Dave Byrner. A tahle deska má i vlastně takovou českou stopu, protože na obalu je fotka od českého fotografa Jana Sautka. A my se teď můžeme od Soul Asylum volně přesunout z roku 1992 do roku 1998 na album Little South of Sanity. Na téhle desce Steven Tyler, Joe Perry a Desmond Child jako autoři přicházejí se songem Crazy, jako s živákem.
3: Come here, baby!

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Bláznivý večer na Beatu s 1005. 11 v 11 pokračuje s blázněním se kapely Journey. To už jsme v roce 2005, kdy vyšlo jejich album Generations. Gone Crazy je tedy dalším titulem dnešního večera.

0: je jich 11. A všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Malá ukázka bláznění z alba Generations, tedy 12. studiového alba kapely Journey. Bláznivý kůň, tím ještě přitvrdíme, protože přijdou ku slovu z tohle písní Black Label Society a ti za to zkrátka, jak se říká, umí vzít. Psal se rok 2010, kdy vydali album Order of the Black. A právě Crazy Horse je tím dalším titulem.

0: 11 v 11 na Rádiu Beat.
1: V roce 2010 ještě zůstaneme v rámci té dnešní 1005. 11 v 11 a po páté bláznivé, protože přicházejí Foreigner, kteří v tom roce vydali album Can Slow Down the Album. Titul Fool for You Anyway je zcela jasnou ukázkou toho, jak láska dokáže člověka zblbnout. Prostě jsem do tebe blázen, stejně jsem do tebe blázen. To jsou Foreigner.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Čas se nám chýlí, 11 s číslem 1005 a po 5. bláznivá. Bude za malou chvíli minulostí, před námi je poslední písnička a já samozřejmě musím odříkat tu koncovou finální mantru, a to sice, že za malou chviličku tu bude repríza Heart and Heavy a po ní už všechny další programy Rádia Beat, tak jak jste zvyklí, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A čím, že to skončíme? No, ten celý dnešní večer jsme začali Johnny Winterem, jedním bluesmanem, a dalším, ještě o něco starším, ten večer i ukončíme. V roce 2015 vydal Buddy Guy album Born to Play Guitar a na něm i písničku, která ten dnešní večer uzavře. Bláznivý svět. Crazy World. Mějte se krásně. Dobrou noc. Ahoj. Martin Vysušil.

jsou věci na tom světě. Často nám ti muzikanti po odchodech ze svých kapel končí v kapelách, kde bychom je nejmín čekali. Příklad minulých dní a týdnů je Alissa Whiteglass, která nakonec zakotvila v Dragon Force. No a když se teď podíváte na aktuální sestavu kapely Godsmack, tak se možná taky budete tak trošku podivovat, kdože to tam nakonec bubnuje teď velmi čerstvě, protože tady došlo taky ke změně trikotu a dresu. Wade Murph, co by bubeník téhleté kapely, byl před nějakým časem odporoučen pryč. No a kdo ho nahradil? Nahradil ho Mike Mancini, který má aktuálně docela volno, protože už nebubnuje dávno v kapele Dream Theater, kam se vrátil Mike Portnoy. Ty Dream Theater si taky ještě dneska pustíme, ale Godsmack, ti se tedy stali otvírákem dnešního vysílání pořadu Hard and Heavy, u kterého vás zdraví Standa Rubáš a přeju vám býťáci taky příjemnou neděli, příjemný večer a příjemný poslech. Pokud posloucháte premiéru, kdybyste náhodou poslouchali reprízu, nepřál bych vám neděli, přál bych vám úterý, ale to všechno ostatní zůstává. Tak pojďme na další muziku, která je připravená v dnešním díle Hard and Heavy. Já jsem si toho naložil nějak moc, tak budu mluvit málo a rychle, abychom to všechno stihli pěkně odehrát a nemuseli jsme v tom škrtat. Tady jsou staří dobří Black Sabbath, když si neříkali Black Sabbath, protože tam byl Ronnie James Dio a psal se rok 2009.

0: Radio Beat.
1: Na beatu za námi Heaven and Hell a jejich Double the Pain, kterou pokud byste hledali, já už jsem říkal, že je z roku 2009, tedy z desky The Devil You Know od téhle té kapely. Taky jsme připomněli starou partu s relativně novou muzikou, tím se myslí Iron Savior, jejich Titancraft desku z roku 2016 a Gunsmoke, to je ta, která právě teď tady na beatu zahrála a dohrála a kterou najdete taky zapsanou v playlistu pořadu na webu Rádia Beat, Facebooku, Instagramu a všech těch dalších sajtnách, kde se postupně během víkendu objevují tyhle ty playlisty, abyste se třeba mohli podívat na to, co je před námi, anebo mě kontrolovali, že jsem nic nevynechal. Tak jako tak vám můžu slíbit dneska docela nabitý díl Hard and Heavy, který obsahuje i nějaké ty z brusu čerstvé novinky, na které si ale musíte počkat, protože jsou ostřejší a tak jsem si je dal tak nějak jako na později. Teď se můžeme věnovat ještě chvilku těm melodickým kusům, vlastně tak trošku spojeným s tím aktuálním děním tady u nás, protože Metal Fest je za námi, Avantasia přijela s celou tím souborem a spoustou dekorací Tobiasem, Sametem a hosty, tak částečně se toho můžu chytit a toho Tobiase připomenout zase se stavou Ed Guy, která tak trošku teď zapadá, protože všichni mluví právě o té Avantasia, o téhleté metalové opeře, která je na cestách od Ed Guy, oným desku Tinnitus Sanctus z roku 2008 a věc nazvanou Sex, Fire, Religion.

Jak jsem říkal, melodici, ti jsou za námi, teď aspoň na chvilku, Sex, Fire, Religion od Edguy z roku 2008, o 8 let mladší, ale taky 10 let stará, což je strašný, jak rychle to utíká, je deska Car, tu tenkrát vydávali Almanak a když jsem tady zmiňoval Metal Fest, tak si pamatuju, že se tenkrát Almanak objevili i tady u nás, aby tenkrát představili naživo. Strašně letí ten čas. Jsou za námi pro dnešek odškrtnutí a my si můžeme zase slibovat muziku další. Tedy jednak tu, kterou v playlistu mám připravenou, jednak tu, ke které se dost možná nějakým způsobem schyluje, když se tedy všechno podaří, jak má. Dlouho o něm nebylo slyšet, myslím tím Johna Schaeffera, kdysi dávno opravdu hvězdného kytaristu, kterého v posledních letech zabrzdil ten jeho průšvih s dobýváním amerického kapitolu, čekání na soud, spolupráce s úřady, v zápětí taky to, že ho kvůli těmhletěm ptákovinám všichni jeho spoluhráči kopli mírně řečeno pod záda. No a který teď tedy chvilku byl mimo světla reflektorů a myslím, že byl docela rád, že se ho teď chvilku nikdo nevšímá. Teď už se začíná zase pomalu objevovat s tím, že už dávno vzal kytaru do ruky, dávno začal brnkat a dávno začal skládat nějaké nové nápady. Neznamená to úplně, že by byla deska iStart nebo jakýchkoliv dalších jeho projektů na spadnutí, protože říká sám, že to jsou jenom takové demáče, riffy a nápady, ale že toho materiálu je docela dost, který by se dal rozpracovat a že už asi tak nějak cítí, že by se do toho měl pustit. Je otázka, jestli do budoucna bude fungovat jako one man project, anebo jestli se udobří se svými bývalými spoluhráči, anebo jestli si najde někde nějaké nové, to se uvidí. No nicméně držme mu palce, protože když odhlédneme od politických témat, který musí vadit snad úplně každému, je úplně jedno, z jaký strany na ně kouká, tak v muzice býval John Schaeffer vždycky jednička. iStart připomeneme deskou Incorruptible z roku 2017 a já nabídnu píseň nazvanou Ghost Dance pod titulem Awaken the Ancestors.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hart and Harry na Radio Beat.
2: Meister, jejich Ghost Dance a pak taky ultra dlouhej flák od Dream Theater. Já jsem říkal na začátku, že na ně taky dojde, když jsem tady mluvil o Mikeu Mancinim v sestavě Godsmack, tak na ně došlo. Black Clouds and Silver Linings, tahle ta obří platňa z roku 2009 se dočkala svého oprášení a The Shattered Fortress je věc, která dohrála, aby tak jako doufám potěšila fanoušky progresivních přístupů k muzice. Od těch se posuneme někam k těm možná alternativním, ale asi jo. Často tohleto přízvisko bývá napsáno u toho žánru, když se bavíme o kapele A Perfect Circle. Jejich hvězdný debut Merdenoms vycházel v roce 2000 před 26 lety. Od té doby utekla spousta času, taky vyšla spousta desek Perfect Circle a další muzika je prý na cestě, tak to muzikanti z téhleté kapely prozrazují, sem tam vypouštějí něco málo k poslechu a mě to dělá velkou radost. Jako mi to dělalo tenkrát, když vyšel tenkrát pilotní single, jestli se nemýlim, tak právě Judith předznamenávala desku Merdenoms a vlastně tenkrát úplně novou kapelu, o které tenkrát nevěděl nikdo nic. Tu připomeneme. Tu si dáme za malou chvilku tady na beatu v

Perfect Circle a Judith jako ohlédnutí za starými časy a příslib muziky nové do času budoucích a hned potom Arakain a Šakal jako dvojí ohlédnutí za starými časy. Jednak za rokem 1990 a vlastně debutem Trash the Trash, jednak za minulým týdnem, kdy v rámci Rock for People jsem měl za úkol poklábosit právě s Jirkou Urbanem, nebo nejenom s ním, ale on byl jedním z těch hostů, o těch starých časech, o těch devadesátkách, o těch osmdesátkách. Překvapilo mě, kolik lidí si našlo cestu právě na festival do tohoto stanu, kde jsme byli, aby si poslechli tohleto naše vzpomínání, a kolik lidí si to, doufám, užilo teda podle smíchu a potlesku a všech těch věcí, které tam proběhly. Nebyl tam sám Jirka Urban, byl tam jako jeden ze tří hostů, tím druhým byl Collins z Debustrolu, takže Debustrol dáme za malou chvilku, a tím třetím tam byl Tomáš Viela, kterého můžete znát jako pořadatele třeba právě festivalu Brutal Assault. Ten se blíží a už jsme si tam tak jako s Tomem říkali, že bychom se mohli potkat tady u nás Beatu a těsně předtím, než festival vypukne, takže bychom o tom mohli poklábosit, probrat ty kapely, říct si, co člověk by neměl přehlédnout a na co by se naopak měl zaměřit a těšit se na to, a co která z těch kapel chystá nového. Tak to berte jako další. Z příslibu do budoucna speciál Brutal Assault je takovou v podstatě pravidelnou letní součástí pořadu Hard and Heavy letos. To dáme dokupy zase.

Radio Beat. Po Rebostrolu, Five Finger Death Punch, Welcome to the Circus, je věc desky Afterlife z roku 2020, ta je za námi na webu Radio Beat zapsaná. My se v tom novém miléniu tak trošku porochníme, zase chvilku v něm zůstaneme, abychom nakonec se do těch 90. utekli, ale teď je na řadě právě záležitost, která v tomto počtu vydání už začíná právě dvojkou, taky už je to dlouho. Kanada, to je místo, odkud budeme hrát. Annihilator si připomeneme, tedy Jeffa Waterse a jeho smečku a desku All For You, která vycházela právě v roce 2004. Mám tady titulku, aby se nám to nepletlo, dobře si to pamatovalo, tak tedy All For You si pustíme a hned potom skočíme do diskografie kapely Killswitch Engage.

Electra, Killswitch jsou za námi, my se můžeme posunout v našem playlistu někam dál. Já jsem na začátku říkal, že to dneska nebudu moc zdržovat s nějakým povídáním a podrobnostmi, protože jsem si na sebe uvařil docela dost té muziky, kterou musím stihnout odehrát, abych nemusel škrtat, a tak tedy v rámci toho postupu v playlistu a vlastně bez nějakého vážného důvodu, prostě když jsem chystal doma dnešní vysílání Hard and Heavy, tak jsem si říkal, při tom listování CDčky Equilibrium jsem už ale opravdu dlouho nehrál. Pojďme tedy na ně. Armageddon, 10 let stará deska z roku 2016, je ta, která mi nakonec přistála v ruce a ze které pouštím Katarzis. Tuhletu vlastně by se mělo říkat správně instrumentálku, i když ona není instrumentálně čistokrevná, nějaký ten hlas se sem tam ní ozývá, tak je to taková vlastně dost specifická záležitost v diskografii téhleté kapely.

To byly Equilibrium, taky to byly Trivium a jejich In the Court of the Dragon pro snadnou zapamatovatelnost ze stejnojmenné desky z roku 2021. Já už jsem říkal v tom dnešním vysílání Hard and Heavy, že tady pro vás budu mít nějaké novinky samozřejmě a že na ně dojde, ale že si na ně budete muset počkat. Teď si myslím, že je ta správná chvíle, abychom se do nich pustili. Vlastně jsem slíbil svůj slib z minulých týdnů, protože dva singly z chodokolností písně, které jsou na začátku nové desky vlastně takového super uskupení Lex Legion, tak už jsem pouštěl v minulosti. Ty vycházely, ty předznamenávaly tuhletu desku. Minulý týden v pátek ta deska oficiálně vyšla, my jsme si tady v pořadu Rockerova rána poklábosili s Mickeym D. No a teď je čas se podívat i na ty další skladby z ní, které jste možná už slyšeli, možná ještě neslyšeli. Ale rozhodně byste je slyšet měli, protože jste-li fandové Kinga Diamonda, no tak tihleti muzikanti z Lex Legion, kteří s ním v minulosti hráli, tak opravdu nezapřou ty přístupy k muzice a ta muzika pasuje krásně, klidně by to King mohl naspívat, protože je to z toho slyšet. A zároveň už Andy LaRock se nechává v rozhovorech slyšet, že ale opravdu neví, kdy ten King s tou novou deskou, o který už leta mluví, vyjde na světlo světa. Tak v rámci toho čekání si můžete čas zkrátit, myslím, velmi příjemně právě touhletou nahrávkou. A třeba i písněmi When the Stars Align nebo I Am the Resurrected.

0: Rádiu Beat.
1: To byly nový a vlastně jediný debutový Lex Legion, by se dalo říct, deska, která je týden stará a o které jsme tady na Beatu hodně namluvili, ale dlužili jsme si taky hodně nahrát okolo ní, co se stalo právě teď je za námi. Posouváme se dál a jdeme do roku 2004. Ještě mám novinky, ale teď je jasný, že ne. Teď jenom tak jako opráším desku Tempo of the Damned vydanou kapelou Exodus. No a What is my Shepherd je věc, kterou mám teď připravenou v přehrávači a v Bčku, to je ta, která bude následovat. Mám zase jednu z těch čerstvých novinek.

Exodus a War is my Shepherd jako jedna z těch starších kusů, abychom si odfrkli od těch novinek, kam jsme se hned v zápětí zase mohli ponořit. Uplynulý týden v rámci vydávání singlů, tedy minimálně těch, který doputovali sem k nám do beatu, tak se točil kolem ostřejších kousků a jeden z nich přihodili do toho našeho ohniště i Madball. Dlouho tady o nich nebylo vidu ani slechu, už se ani nespomenu, kdy naposledy jsem na nich byl tady u nás naživo, takže to pro mě bylo velmi příjemné, takové zase za poslouchání se do těch žánrů, které trošku víc utíkají k punku od toho metalu, ale to se vůbec s ničím nevylučuje. Tethered je název toho nového singlu kapely Madball, který máme za sebou, a ještě jeden nový singl vám můžu přihodit teď, protože ten přišel od kapely Left to Die. A Left to Die, když se podíváte na tu sestavu, tak vám lehce mohou připomínat sestavu jiné legendární kultovní kapely, která rozhodně do Hard and Heavy patří, a přestože už drahně let neexistuje z jasných důvodů, nemůže existovat, tak když se podíváte na jakýkoliv metalový koncert, a nejen tam, spousta lidí pořád jí nosí hrdě na svých prsou. Neprozradím, která, těm, kteří ještě nevědí, to nechám na samostudium a věřím, že budou velmi příjemně překvapeni. Od Left to Die si dáme Witch of Hell, pak starý dobrý Max Cavalera ze Sepulturou z roku 93 a pak už kolegové Petr Korála spolu s ním Beavis, tedy Jaroslav Petřík z kapely Elysium nebo Davis Alem, který to tady dneska uzavírají a zhasínají. Přeju vám příjemný zbytek Hard and Heavy i neděle a za týden se s další sbírkou metalu těším na slyšenou tady u nás v Éteru.